Ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Zkusíme to dřív. Fajn. Nová hudba. Zákulisí. Hosté a moderátoři ve chvíli, kdy zapomněli, že je zapnutá kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Smith Fight.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fine.
2: Vždycky lístky na nejlepší.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Večer zapni Fajn.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: V létě nechceš řešit, co si pustí.
0: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky ho

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: This is Bruno Mars.
7: I'm Olivia Dean.
8: It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
10: Fajn.

0: Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. Gen X.cz.
3: Fajn Radio.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
2: 74.

bezpečnosti investovala 700 tisíc korun. Záhada v Indii. Před třema měsícema v indickém státě Gujarat vyhloubili 5,5 metru hlubokou studnu. Vodní hladina se ale na začátku srpna začala pravidelně pohybovat ze strany na stranu. Místní obyvatele je vyděsil, protože si mysleli, že by mohlo jít o zemětřesení. To ale okresní geolog vyloučil a aby se záhada vysvětlila, měli by na místo přijet experti z hlavního města.

0: nový den, nový příležitosti dozvědět se absolutně životně důležitý věci. Přemýšleli jste někdy nad slovem medvěd?
1: Medvěd?
0: No, medvěd. Když se jako nad tím zamyslíš, med, věd. Věd, který ví, kde je med. Ten, kdo ví, kde je med. Medvěd.
1: To je po ránu velký kafe teda.
0: To je tak jako na zamyšlenou. Zas o něco chytřejší, pojďme startovat dnešní Morning Boost. Před náma v playlistu třeba Zara Larson nebo Do Weekend. Tak hezký ráno, jdeme na to.

0: Malcolm Todd, Earrings, to je něco, co nám dohráváte na Fajnu 10 minutek po 6. hodině.
1: Ach jo. Teď tady další den, další rapper, co má podmínku. Tentokrát to, dámy a pánové, schytal Ektor. Ten dostal podmínku na 3,5 roku po tom, co dostal takzvaně rage bait na silnici a rozhodl se týpkovi, co ho na silnici vybržďoval, rozbít okýnko. Jako takhle. Rozhodně ho nic neomlouvá, ale kdo někdy nedostal vztek za volantem? jako vzpomeň, pojďme si šáhnout všichni do svědomí. Kdy to bylo naposledy? Včera.
0: Přesně jsem čekala, že tohle to přijde.
1: Možná ještě dneska, nevím. Vendy, co ty?
0: Já moc často neřídím, ale věřím tomu, že většinou, když jedu po dálnici, tak to
1: levý
0: je...
1: pruh. Levý pruh, pomalá jízda. No, tak to je jedna věc, kvůli který jde Ektor, nebo kvůli který dostal Ektor 3,5 roku podmínku po tom, že zmlátil 2 týpky za to, že mu urvali zrcátko, to už je zase jiná věc. Tak dámy a pánové, pojďme se trošku na těch silnicích uklidnit, jo? Takhle z rána nic, co by se mělo jako, kam by se, nikam nespěchejme, prostě v klidu, jo? No stres. Žádný dilema. Teď tady hezky Ektor. Hezky z rána. Tak jdeme na to.

0: Wisdom MC Bishen Honey at the party na fajnu, 17 minut po 6 hodině, krásné dobré ráno, my pokračujeme dál, za malý okamžik na fajnu.
1: Holčičí skupina Katsey Animal.
0: S tímhle se budeme probouzet za malý okamžik. A kromě toho se budem ptát, jak bude vypadat dnešní den. Jak vypadá den, kdy po ničem netoužím. Viktor Kál, taky Grey 256. Jsem spokojený. A jejich Jak vypadá den. Který nezačne bouřit. Tohle za malý okamžik. Pak nás čekají 3 random fakta. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Fajn rádio. Prostě hity.

0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Fajn

0: Tohle byly Fast Boy, Clock Clock, Born Again, Přistředí. No a tohle jsou Fikyho Random Fakta.
1: Random fakta.
2: Medvědi během zimního spánku nevykonávají potřebu. Všechno se to v nich zpracuje během spánku. Něco, co by ocenili čerstvě novopečení rodiče u svých novorozenat a já minulý týden. Největší zdokumentovaný medvěd vážil 1 tunu a 2 kilogramy. Asi zhruba tolik, kolik strejda, co nevykoná potřebu. A medvědi mají nejdelší jazyk mezi šelmami v poměru svého těla. Jen s touhle šelmou není radno si zahrávat. Ale pořád bychom mohli dopadnout líp, než když nevyndáním myčky naštvete svoji šelmu doma.
1: Morning Boost

0: Výlet do vesmíru. Pět minut před 6:45. Krásné dobré ráno, tohle byla Katy Perry, její Last Friday Night. No a stejně jako mláďata medvědů se během 3 let naučí všechno, my si tady dneska během 3 společných hodin na Fajnu obdobně pustíme všechno. Všechno, co jde, až na jednu výjimku, která přijde za malý okamžik.
1: Dáme si tady totiž takzvaný song fight, to je jeden song Fikyho, druhý song můj a vaším

0: úkolem je rozhodnout, který z nich půjde do éteru, který to vyhraje. No a o co soutěžíme dneska, Fiky?
1: Ale mě napadlo, že bychom mohli dneska soutěžit o to, kdo zaplatí vejlet do Berouna na medvědy.
0: Hej, ale tak ty... Fajn.
1: Jo?
0: Jo.
1: Bereš?
0: Ok.
1: Nice, nice. Tak dámy a pánové, buďte ready za malý okamžik 724634634 na tohle číslo nám zavolat a rozhodnout, čí song dneska vyhraje. Tak pokračujeme dál.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

0: Posloucháte Ranní Fajn při středě, máme 10 minutek do 7 hodiny. Krásný dobrý ráno všem.
1: Dámy a pánové, je to opět tady, je tady dnešní ranní song fight, kde se utká můj song, který jsem vybral versus ten, který vybrala Wendy. Tak jako každý ráno a tak jako každý ráno o něco hrajeme. O co hrajeme dneska, Wendy?
0: Dneska hrajeme o výlet, je to do zoo?
1: Ne, do Medvědária.
0: Do Medvědária.
1: Do Berouna.
0: Do Berouna, do Medvědária.
1: Za Matějem a Kubou. Tak o tohle dneska hrajeme, dámy a pánové. 724634634. Pojďte nám někdo zavolat a rozhodnout, čí song nakonec dnes zvítězí a kdo nakonec bude muset zaplatit tenhle ten vejlet. To jsem zvědavý. To jsem velmi zvědavý.
0: Mě se to teda vůbec platit nechce, abych ti chtěla říct.
1: Proč? Ty nemáš ráda medvědy, nebo co?
0: Nemám nic proti medvídkům, ale nechce se mi platit výlet.
1: Ty nechceš na výlet?
0: Ne.
1: Měli bychom jako, chápeš, jako víc i mimo rádio, jako se to poznávat. Dámy a pánové, pojďte nám někdo zavolat. 724634634. Nebo automaticky vyhraje Wendy. Hele, někdo nám volá. Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Čau, čau, tady Tomáš.
0: Ahoj Tome, jaké máš ráno?
2: Dobrý, pracovní.
1: Ještě jednou, promiň.
2: Pracovní, ale v pohodě.
0: Pracovní, ale v pohodě.
1: Hele, důležitá otázka, máš rád medvědy?
2: Nějak zvlášť.
1: Nějak zvlášť. Dobře, tak já ti to uznám a můžeme pokračovat. Jsi připravený vybírat songy?
2: Jsem, pojď.
1: Tak jdem na to.
0: Ego na featu Robert Burian, Žijeme len raz. Hele, proč to nedat ještě pár dní před tím, než skončí prázdniny?
2: Je to naprosto příšerný, takže jednoznačně říkám dvojka, je mi úplně jedno, to vybral.
1: Ohoho, tak dvojka okay. Zní takhle. Koho jinýho bych měl já zvolit než Black Beara dneska? Jo, Hot Girl Bummer.
2: Hele, jako to první by vyhrálo možná, kdyby tam bylo na dvojce Despacito, jinak je to jedno zažená dvojce.
0: Kdyby tam bylo Despacito. Ok, beru na vědomí, příště si to zapíšu.
1: Chceš to někomu věnovat?
2: Paní Janě tady, u kolegyni z práce.
1: Tak jo, tak posíláme song paní Janě, za mě taky song pro všechny medvědy a pro Wendy, která platí výlet do Medvědária.
0: Ne,
2: Tome, Tome. Brum, brum, Wendy, brum, brum.
1: Tome, když tak můžeš jet s náma, kdybyš chtěl.
2: Wendy, jo, řekněte, kde já to pojedu.
1: Ok, tak se domluvíme. Hele, měj se krásně a zase někdy.
2: Tak hezký ráno.
0: Ahoj, hezký ráno.
1: Jdeme na to, tady je Black Bear. Morning Boost.

těší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Venku dneska oblačno až zataženo, místy se můžou objevit přehánky nebo déšť, je ojediněle pak i bouřky. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Vendy, já jsem četl, že medvědi prej dokážou přesně předpovídat počasí, že mají v sobě něco jako barometr. No. Tak já doufám, že máš v sobě kus medvěda a že nezačnou padat třeba trakaře nebo hůř medvědi. Fajn.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Novej a nebezpečný trend se stává čím dál populárnější na sociálních sítích ve Spojeném království. Skupiny mladých mužů se natáčí, jak jezdí po dálnicích v protisměru a ani ne za celý týden. Už v důsledku toho došlo ke 12 úmrtím. Zatím nejsmrtelnější nehodě došlo o víkendu, když do sebe čelně narazilo osobní a policejní auto. Na místě, odkud vymizel poslední zástupce koně Převalského před víc než 200 lety, se narodilo mládě tohohle druhu. Svůj podíl na to má i pražská zoo, která do kazašské oblasti Altyn dala odchovaný jedince vrací. Otcem je hřebec Zoro právě z pražský zoo a matkou klisna Tessa z Berlína. Další díl počítačové hry Zaklínač by měl vyjít v roce 2028. Tenhle plán prozradil šéf polského studia CD Projekt Red, který je právě sérií Zaklínač proslulý. Na vývoji hry se aktuálně podílí přes 500 pracovníků a mělo být o doposud největší, nejodvážnější a nejambicióznější hru tohohle studia. Fajn.

0: krásné, dobré středeční ráno s Fajnem a se 7 hodinou. Tak jako medvědice vyhráli to, že umí rodit ve spánku, tak aby vám to nebylo líto, za malou chvilku vám řekneme, co vy můžete vyhrát od nás.
1: Taky otázka, v kolika letech přestáváme mít zájem o hudbu?
0: To všecko zjistíme v následující hoďce. Do té doby třeba Ray, You Where's My Husband, nebo taky Good Neighbors, Hey Home. Právě jako na Fajnu. Tak ještě ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Ray, you were my husband na fajnou 9 minut po 7 hodině. Krásné, dobré ráno. Dámy a pánové, protože my máme rádi vás a vy možná nás, máme pro vás celkem důležitou, ale pozor, mezi náma tajnou informaci.
1: My bychom vám to totiž ještě neměli říkat, ale my jsme se rozhodli, že vám to řekneme, abyste to věděli mezi prvními, protože za to, že vstáváte takhle brzo, si to zasloužíte.
0: Ano.
1: My během 9. hodiny raní až 10. hodiny raní dáme na Instagram soutěž a nebude to ledajaká soutěž. Bude to soutěž o...
0: Pomocníka?
1: O pomocníka do domácnosti.
0: Co ušetří spousta času.
1: A nervů.
0: Takže asi víc zatím nebudem prozrazovat, ale buďte ready od 9 hodin naběhnout na Instagram Fine Radio a zkusit svoje štěstí. My pokračujeme dál, tady jsou Maroon 5.

0: Tohle byla Loi, její Red Eyes, posloucháte Fajn 16 minutek po 7 hodině.
1: Dámy a pánové, nová studie říká, že prej ve 33 letech se nám jako ztrácí chuť objevovat novou hudbu. Že prostě padne 33 a pak jako zamrzneme a už jako nedáváme prostor jako objevování takhle nových songů. Já nevím, no, mně to přijde celkem jako, že měl nějaký vědec vykázat určitou práci za den, ale s asistentkou zkoumali maximálně tak svítila a tak si na konci dne něco prostě vymyslel. Víte, jak je to s těma studiema? Věřit, nevěřit? Co můžeme minimálně udělat my? Je to nějak ověřit. Takže, jestli tu je nějaký dobrovolník, komu je 33 nebo více, kdo cítí, že tohle je blábol, po případě souhlasíte s touhle studií, pojďte nám za chvilku zavolat, nebo respektive my zavoláme vám. 724-634-634, na tohle číslo napište třeba medvěd, pokud chcete, abychom vám za chvilku zavolali. A my se vás zeptáme na pár věcí. Nezapomeňte, je to velmi důležitá věc a děláme to pro lidstvo. Takže hledáme nějaký ty dobrovolníky. Buďte ready. Morning Boost.
2: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe. To jsme doposlouchali tady na Fajnu při středě 26. srpna.
1: No a poslouchat budeme dál. Jedna studie tvrdí, že po 33 letech ztrácíme chuť objevovat novou hudbu. Já jsem si dovolil nesouhlasit a řekli jsme si, že to tady ověříme. Proto teďkom v tuhle chvíli máme na drátě Tobiase. Tobiasi, krásný dobrý ráno.
2: Dobrý ráno, zdravím vás.
0: Ahoj, ahoj.
1: Hele, Toby, prozraď teda, je ti 33 nebo více?
2: 34.
0: Oh, OK, tak že si čerstvě všechno nejlepší dodatečně.
1: Všechno nej. Hele, dokázal bys o sobě říct, jestli rád objevuješ novou hudbu nebo ne?
2: Jestli mám být upřímnej, tak já jdu s dobou, si myslím, a poslouchám, co je novýho.
1: Tak to hned zjistíme a ověříme. Máme tady několik songů a ty nám jenom říkej, co se ti líbí víc, dobře?
2: Ano.
1: Tak jo, tak jdem na to. Líbí se ti víc tohle? A nebo tohle?

Krásné dobré ráno všem borcům, co vstávají v tenhle ten nekřesťanský čas. Role model Sale when the one runs out. Na fajnu 4 minuty před 7:45. Dámy a pánové, před malou chvilkou jsme ověřovali studii, která tvrdí, že lidé po 33

0: letech přestanou zkoumat novou hudbu. To jsme obecně vyvrátili díky Tobiasovi a stejně, hele. Pokud posloucháte tohle rádio, ať je vám kolik vám je let, znamená to, že rádi objevujete novou hudbu. Za chvilku ji budeme objevovat společně.
1: Před náma Aztek, DJ Coco, Curse D, Everything's Alright, a je tady teda ještě zpráva. Ahoj, je mi 58 a rozhodně nezůstávám jen u hudby, kterou jsem poznala do 33 let. Teď třeba miluju Damiana Davida. Nebo třeba Talk to Me.
0: Ceníme, ceníme, děkujeme za zprávu. Tak všichni, kdo byste rádi chtěli objevovat novou hudbu, a zvlášť takhle po ránu, tohle za chvilku, kromě toho taky třeba Cameron Whitcomb. Jeho Medúza. Tak ještě ráno. Pamatujte, vždycky hot, vždycky fresh. Morning Boost.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Fak hrnky,
2: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: pustit už ne.
1: Včera jsem na jiný rádiový stanici slyšela, jak tuhle tu písničku bohužel v éteru nemají. Nebojte se, my máme. Eva Farná, Perpetuum Mobile, tady na Fajnu.
2: Můžeš prozradit o jakou...
1: Ne.
2: Neřekneš.
3: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
2: Dámy a pánové, možná jsme zaznamenali, že různí jako roboti se dostávají čím dál tím víc mezi nás. Dokonce už existuje robot, kterýho si můžeme najmout, aby nám jako doma uklízel, a nebo si rovnou takovýho robota jako můžeme koupit. No a já jsem včera koukal na jedno video, kde nějaký jako týpek dělá unboxing nějakého takového robota a zarazila mě jedna věc. Jedna jako celkem závažná věc. Ty když si totiž pořídíš toho robota jako na úklid, tak ne, že se ten robot nerozbalí sám, což mě teda udivilo jako první věc, že to je samostatná jednotka, jak bych čekal, že se sám jako rozbalí.
1: Okay.
2: Musíš to udělat ty, jako ho rozbalit.
1: No, hrozný.
2: Ale ještě za něj musíš uklidit tu krabici, ve které ho dovezli.
1: Ne, tak to ne.
2: Jo, ten robot ti sám řekne, uklid to za mě.
1: Počkej, ne, no fakt.
2: Jo, prostě prosím, uklid to. Chápeš to, ty si objednáš robota, aby uklízel, ale ten robot ti ještě, než ho ani stačíš jako zprovozně, tak už ti říká, co máš ty dělat. Tak to je docela blbý, ne? Kde to budem za pár let? To je docela blbý. To je fakt blbý.
1: A ještě ti bude říkat, aby si třídil odpad, že?
2: Ty vol.
1: Aby zvedl děti ze školky, neblázni.
2: Oh, už je moc. Jako koupíš si robota, aby to dělal za tebe a nakonec ty budeš to dělat pro toho robota, aby tě ten robot neskrouhnul.
1: Nebo... A jsme tady, já robot.
2: No, dámy a pánové, tak kdybyste někdo chtěl robota, co neodmlouvá a dělá svoji práci, tak dneska u nás na Instagramu jedna taková soutěž o takovýho robota bude probíhat. Od 9 hodin. Buďte ready. Morning Boost.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
4: Dneska venku oblačno až zataženo, místy se můžou objevit přehánky nebo déšť, ojediněle pak i bouřka. Nejvyšší denní teploty je 17 až 22 stupňů Celsia.
3: Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Rusko požádalo Českou republiku, aby v průběhu jejich parlamentních voleb do státní dumy zajistila bezpečnost v okolí budovy ruského velvyslanectví v Praze. Po Finsku by podle stanice Ile měli Rusové chtít dokonce, aby zařídili dočasný zákaz demonstrací před velvyslanectvím v Helsinkách. Volby do státní dumy se budou konat mezi 18. a 20. zářím. Úspěch českých vědců. V ostravsko-karvinských dolech objevili minerál, který je možný pozorovat jen speciálním mikroskopem. Kvůli jeho nepatrné velikosti probíhal výzkum poměrně dlouho. Na počest českého vědce Jiřího Králíka dostal jméno Králíkyt a přidá se na seznam minerálů. Plzeňský strážníci vyjížděli k odchytu kočky, která se zabydlela v kapotě auta. Když dorazili na místo, zjistili, že jde o bílomourovatý kotě a v kapotě ho fakt našli. Pak jim ale z ničeho nic zmizelo pod rukama a neúspěšně se tak vraceli z odchytu. Po cestě zaslechli mňoukání a potom, co auto prohlídli, zjistili, že kočka jede s nima. Nakonec kotě předali do útulku a s úctou k jejímu zmizení ho pojmenovali Houdini.
6: Důležitější zprávy dnes nehledejte.
3: Fajn.

0: ráno, krásné, převelice, dobré ráno. 8 hodin 4 minuty k tomu pokračuje Morning už na Fajnu, poslední společná hodina pro dnešní ráno. Dámy a pánové, budeme hledat tajného agenta. Tajného agenta, který nám pomůže s velmi důležitým výzkumem. Pokud jste snili o tom stát se někdy tajným agentem, koukali jste na až moc na Jamese Bonda, chtěli byste být James Bond, nebo prostě tajný agent, tak za chvilku vám takovou možnost tady v éteru nabídneme.
1: Do té doby samý skvělý věci jako The Chemical Brothers, Here He Go, nebo teď už Cameron, Be Mine.
0: Tak hezký ráno. Myslete na to, za chvilku tajný agent, musíme někoho najít.

0: Vinařích Go při středě 11 minut po 8. Posloucháte Fajn a my jdeme hledat tajného agenta.
1: Je to tak, já jsem totiž včera narazil na článek, kde se psalo, že německá špionážní služba bude hledat na jistý gamingový akci gamery, ze kterých pak budou chtít udělat tajný agenty. Co to jako má být? Škoda jen, že se teda o tom všude píše a už to není úplně tajný. Ale říkám si, že když je to s tím hledáním tajných agentů tak otevřený, tak my bychom tady takhle jednoho pro Fajn taky potřebovali. Proč? To vám když tak řekneme pak v tajnosti, ale pokud je tu někdo, kdo by chtěl být tajný agent, nebo pokud třeba někdy snil o tom být tajný agent, 724-634-634, pojďte nám zavolat a my pro vás máme takový jednoduchý pohovor.
0: Jednoduchý, no.
1: Na kterým se ukáže, zda můžete být tajný agent, nebo ne. Hele, někdo nám volá. Dobré ráno, kde na drátě?
2: Jo, Broďa, ahoj.
1: Broďa?
2: Jo.
0: Tak, ahoj.
1: Ahoj, Broďo. Teď si budeš muset ale změnit jméno po tomhletom představení. Dobře?
2: Dobře.
1: Tak jo. Ty chceš být tajný agent?
2: Jo.
1: Jak seš na tom se špehováním jiných lidí?
2: Skvěle.
1: Skvěle?
0: Skvěle, ale jak se pak veze pochválí.
1: Na to pyšná. Tak jo. Hele, mám pro tebe tři úkoly. Když je splníš, bereme tě, dobře?
2: Dobře.
1: Tak jo. První úkol dá Wendy. Je to na bystrost.
0: Co mezi tyhle věci nepatří? Lubrikant, pouta, nafukovací pana nebo babičky zubní protéza?
2: Babičky zubní protéza.
1: Trošku jsem se řekl, že bych řekneš něco jiného. Dobře, nice. Zatím jako úspěšný pohovor. Pojďme dál. Teď, Broďo, musíš najít pravdu, dobře? Zlomil jsem si ruku na snowboardu, zlomil jsem si nohu na skateu, anebo zlomil jsem kamarádovi nohu na dětském hřišti. Co je pravda?
2: Zlomil si kamarádovi nohu na dětském hřišti.
1: Ano, nemohla jste netrefit. A teďkon, potřebujeme, abys uhodla zvuk, jo. To je totiž hodně důležitý k práci tajného agenta. Takhle vydedukovat prostě podle zvuku věci. Ten zvuk zní takhle. Schválně si ho uhodneš.
2: Co se sklápí okýnko v autě?
1: To je wow! Máme tady tajnýho agenta!
0: Tak už si vymýšlej svoje tajný jméno.
1: Jak bys se jmenovala? Jaký bys měla tajný jméno?
2: Agent Bronislavio.
1: Vítejte ve službě. Ale tak jo, děkujeme za telefonát. My vás bereme a ozveme se vám, jo?
2: Tak jo.
0: Tak hezký zbytek středy, měj se krásně. Ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau.

0: Harry Styles, jeho American Girls na Fajnu. 21 minut po 8 hodině. Dobré ráno všem, za chvilku na Fajnu.
1: Dáme si něco, co nás rozhodně rozhýbe. Blossoms, Meet Me In Love. Pro lepší ráno, pro dobrý vibe.
0: Tak, jak to máme rádi. Co taky máme rádi, tak je tahle novinka. Khalid, Love, jejich Tied Up. Tak tyhle songy za malý okamžik. A pak vám řekneme, pokud třeba sníte o tom být profesionální fotbalista, jak dlouho trvá, než tuto dovednost dovedete k dokonalosti. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost. Fajn. Hey, Billy, you wanna guess the color of

Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Přijďte, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Music. Fine.

0: Takže pokud uvažujete o kariéře fotbalisty, tak si to možná rozmyslete.
1: 17 je hodně na fotbal.
0: Že jo?
1: No jako jo.
0: To radši budeš ten mozkový operátor. Doktor operující mozky. Tak je to jenom na vás, čemu se budete věnovat. My se pojďme věnovat dál našemu playlistu. Tady je Alex Warren. Morning

0: Meduza, Dermot Kennedy, jejich Paradise na Fajnu. 8:45. Aktuální čas, my pokračujeme dál za chvilku na Fajnu.
1: Třeba takovej Terrence Williams, oblíbenec našeho nástupce po naší show, Andrej Kikautský, jeho Mr. Know It All.
0: Kromě toho taky třeba Mark Amber, jeho Belong Together. To je písnička, kterou si se šéfem rozhodně nezaspíváte společně. Ale my si tady společně zaspíváme za malý okamžik. Tak ještě ráno. Morning Boo.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
2: step in the kitchen.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Mark Emberyho Belong Together na Fajnu 6 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Stejně jako medvědi v přírodě pomáhají okysličovat půdu svým trusem, my jsme vám opět pomáhali s dnešním ránem. Opět jsme to dokázali, opět jsme na konci dnešního rána a já se ptám Wendy, co tě bavilo dneska nejvíc?
1: Bavilo mě nejvíc, že jsme našli, nebo zjistili jsme, že lidi nad 33 let rozhodně rádi poslouchají novou hudbu.
0: Je to tak. Hmm. A co říkáš na mý fakty o medvědech?
1: Jo, dobrý. Cením.
0: Nelíbilo se to?
1: Ne, bylo to skvělý.
0: Kdybyste se někdo ptali, proč vím tolik faktů o medvědech, já jsem včera viděl strašně super video, top 100 faktů o medvědech. Tak si to již tak dejte taky na YouTube a fakt vám to změní život. Mějte se krásně a my se loučíme.
1: Loučíme se s vámi nejenom pro dnešek my, ale loučíme se taky s někým, kdo už tady s námi od včerejšího dne není, takže si dáme na počest Dolly Parton a Sabrina Carpenter.
0: Hezký ráno.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Vybraný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Přeju vám všem hezký ráno, než odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska dopoledne bude oblačno až zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky, no a během odpoledne a večera může na jihozápadě se objevit dokonce i bouřka. No a teploty 17, maximálně 22 stupňů Celsia.
8: Fajn. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: No a čtvrtou minutku po devátý si dáme s Adamem.
11: 74% Čechů je spokojených s českým zdravotnictvím a v rámci Evropy se řadíme mezi nadprůměr. Ze Stada Health Reportu 2026 totiž vyplývá, že evropský průměr spokojenosti je o 18% bodů nižší. Z průzkumu taky vyplývá, že největší strach mají Češi z dlouhých čekacích dop na vyšetření a z nárůstu obezity nebo nezdravýho životního stylu. Blíží se šestý kolo fotbalové šance ligy a s ním taky derby pražských S. Sparta a Slavie proti sobě nehráli od květnového zápasu, který předčasně ukončilo vniknutí fanoušků na trávník. Sparta reaguje na rizika, který sebou derby přináší, a do zajištění bezpečnosti investovala 700 tisíc korun. Záhada v Indii. Před 3 měsícema v indickém státě Gujarat vyhloubili 5,5 metru hlubokou studnu. Vodní hladina se ale na začátku srpna začala pravidelně pohybovat ze strany na stranu. Místní obyvatele je vyděsil, protože si mysleli, že by mohlo jít o zemětřesení. To ale okresní geolog vyloučil a aby se záhada vysvětlila, měli by na místo přijet experti z hlavního města.
9: Fajn. Music Boost.
7: To se tak občas stane, že zapomenu si dát dobrý zvukový obal. Středeční dopoledne je tady, s ním samozřejmě start Music Boostu. To znamená s Matenou, Andreou za mikrofonem, skvělý playlist od hudebního manažera Libora a vy na druhé straně. Jdem na to, lidi.

0: I dneska jsme si dali 5 songů na rozjezd. Give me 5. Dnes to uzavírá Luis Capaldiho Survive. Dneska si v Music Boostu na Fajnu připomeneme dnešní Mezinárodní den psů. Protože vám chci hlavně připomenout, že dneska nemusíte mít psa na to, abyste si říkali, že jste pejskař, jo? Máme tady hobby dogging, novej trend, při kterém venčíte imaginárního psa. Jsou na to prosím vás i speciální vodítka, které formují jakoby tu neviditelnou hlavu toho psa, aby ten pes jako mohl běhat před váma. A nemuseli jste to vodítko jakoby tahat za sebou, jo? To znamená, že dneska v parku můžete potkat lidi prostě, kteří mají jenom to vodítko. Křičí na psa, který tam prostě není. Vzniklo tohle, prosím vás, já nevím ani z nějakého psychologického prostě zase vyjádření, že je to zdraví chodit do toho parku a mít ten pocit, že se máte jako spolehnout a mít ten pocit, že máte psa. Jo, ušetříte na granulích, ale zase neušetříte podle mě za léky na psychiatry, protože tohle nikam jinam nevede. To znamená, jestli chcete psa a nechcete psa zároveň, tak hobby dogging se to jmenuje. Za chvilku Tame Impala, taky Janie, jejich Dracula. A kdo rozhodně nesmí takhle při ránu chybět, je Purple Disco Machine, jeho Wonderful Life. Pro všechny živí i imaginární psi, na Fajnu tyhle pecky.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Fajn rádio.

Dohrává nám song Roses, dohrává v Music Boostu na fajnu, no a já se ptám, pánové. Určitě všichni znáte takový ten kritický okamžik, kdy musíte jít se svou ženou na nákup. Za jak dlouho vás to začne štvát? Podle totiž jednoho britského průzkumu je to přesně 26 minut. To je tedy taková pomyslná hranice mužského chápání v supermarketu, jo? Já jsem zastáncem toho, že ženy a muži by měli některé aktivity dělat odděleně. Patří do toho třeba úklid, vaření a určitě bych tam zařadila i tohle nakupování. Úklid a vaření, to je jasný, že jo? Protože my holky máme rádi hodně věci jako podle sebe a když ten chlap nedělá úplně tak správně, tak to nemusí být pak jakoby dobrá domácnost. Pokud teda nevaří to zrovna Itálii, jo. Každopádně to nakup.

Shabuzi, taky Mal Smith, jich Blink Twice. Jo, takhle to na fajnu hraje, když je ve 9:45. Nakupovat jedině zvlášť muži versus ženy. A vy s tím samozřejmě souhlasíte. Kuba z Mostu se nám ozval, že je naštvaný, když se jeho manželka zasekne u pultu s drogérkou. No tak ne, asi chápeme, holky, ne? Péťa píše, že si myslí, že je tohle recept na šťastný manželství. Nehle, napsal přesně. Ahoj, se svou ex jsem nakupoval a se současnou ženou to nedělám. Takže na tom asi něco bude. Jo, Péťo, já myslím, že na tom fakt něco jako bude. Hele, pojďme si jako uvědomit to, že když my ženy jdeme koupit chleba, tak vezmeme rajčata, zubní pastu, toaleťák a zapomeneme na chleba. Když jde chlap pro chleba, tak buď přinese jakoby tvrdý chleba, který se nedá jíst, a nebo nedej bože, když v tom regálu už chybí chleba, tak on jeho nenapadne vzít třeba housky nebo jinou alternativu. On prostě přijde a řekne, nemám nic, chleba nebyl. Takže prostě pojďme chodit odděleně, ať máme i ten toaleťák, ať máme i ten chleba, ať máme prostě jakoby všechno, jo? Music Boost. Music Boost.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.

Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat, to je song, který nám dohrává 5 minutek do 10. Pojďme si říct něco, co je důležitý, zároveň je to prostě negativní, ale něco prostě, co nemůžeme opomenout. Včera totiž do hudebního nebe odešla jedna z největších legend country hudby. Ve věku 80 let odešla Dolly Parton, americká zpěvačka, skladatelka, taky herečka. Dneska ráno, prosím vás, za náma do studia přišel jeden náš starší kolega, který říká, tyjo, a vy jako víte, kdo to byl, jo, nejste na to moc mladý. A já jsem si úplně říkala, tyjo, musíte být dneska jako mladý na to, abyste jako neznal hudební legendy, nebo co, samozřejmě víme, kdo to sakra byl, ne? A to nám nemusí být 80, abychom věděli, kdo byla Dolly Parton. Takže prosím vás, Dolly Parton, dneska v Éteru Fajn Rádia. Hladají na to, abyste jako neznal hudební legendy, nebo co, samozřejmě víme, kdo to sakra byl, ne? A to nám nemusí být 80, abychom věděli, kdo byla Dolly Parton. Takže prosím vás, Dolly Parton, dneska v Éteru Fajn Rádia. Ne? A to nám nemusí být 80, abychom věděli, kdo byla Dolly Parton. Takže prosím vás, Dolly Parton, dneska v Éteru Fajn Rádia. A kdo náhodou neví, kdo to byl, tak si to pojďte vygooglit.

0: Fajn. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdový adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
4: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Sleduj Fajn.
6: Dneska dopoledne oblačno až zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky, odpoledne a večer dokonce i na jihozápadě bouřka, no a teploty 17, maximálně 22 stupňů Celsia.
5: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
4: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Novej a nebezpečný trend se stává čím dál populárnější na sociálních sítích ve Spojeném království. Skupiny mladých mužů se natáčí, jak jezdí po dálnicích protisměru, a ani ne za celý týden. Už v důsledku toho došlo ke 12 úmrtím. K zatím nejsmrtelnější nehodě došlo o víkendu, když do sebe čelně narazilo osobní a policejní auto. Na místě, odkud vymizel poslední zástupce koně Převalskýho před víc než 200 lety, se narodilo mládě tohohle druhu. Svůj podíl na to má i pražská zoo, která do kazašské oblasti Altyn dala odchovaný jedince vrací. Otcem je hřebec Zoro právě z pražský zoo a matkou klisna Tessa z Berlína. Další díl počítačové hry Zaklínač by měl vyjít v roce 2028. Tenhle plán prozradil šéf polského studia CD Projekt Red, který je právě sérií Zaklínač proslulý. Na vývoji hry se aktuálně podílí přes 500 pracovníků a mělo být o doposud největší, nejodvážnější a nejambicióznější hru tohohle studia.
5: Fajn. Music Boost.
4: Music Boost.
8: Music Boost.
4: Andrea Kautzka.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Společně vyrážíme do další společné hodinky. Tohle je Music Boost, skvělý playlist a trocha toho humoru. Trocha, jo? Nečekejte zázraky, ale pojďme si to společně užít.
5: Music Boost.
9: A

0: Tiffany Aris, hey, Vertigo, to byl song, který jsme si dali hezky také dopoledne na fajnu. No a kam bych vás chtěla pozvat, je náš Instagram.
1: Žádné nudné přednášky, jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fajn.
0: Co si takhle 17. září vyrazit do Prahy na konferenci? Já vím, zní to jako blbý nápad, docela nuda, viď? Ale když vám řeknu, že tahle konference je fakt zábavná a je taková nevšední právě tím, že lidi se tam baví, tak byste možná změnili názor. Jmenuje se to Sustainability is not dead a propojuje to udržitelnost s tématy, jako je třeba sexualita, aktivismus, společnost a spousta další zajímavý témata. Pořádají Asociace společenské odpovědnosti a já si myslím, že byste tam měli být. Už jenom kvůli tomu, že náš hudební manažer Libor Červinka tam bude mít svoji vlastní přednášku o hudební branži, o vlivu umělé inteligence společně se zpěvačkou Sárou Nov. Hlavně je tam úžasný doprovodný program, takže když tak se na to mrkněte, ale to nejdůležitější, co vám právě musím sdělit, je, že se tam můžete dostat zadarmo skrze náš Instagram Fine Radio. Až do pátku každý den soutěžíme vždycky o jednoho z vás, který dostane dvě vstupenky. Dvě vstupenky na 17. září. Takže šup na stránky Instagramu a pak se vraťte ke mně.

0: Středeční dopoledne na Fajnu dohrávají Jonas Brothers, jejich Sucker. To je to, co dohrálo teď. No ale co bude asi hrát za chvilku, no, tak já vám to pošeptám. A proč bych šeptala, když je to fakt dobrý? David Guetta. Znáte takový to, jak je pár písniček, kdy vlastně umíme zaspívat jenom kousíček a je to docela vtipný, že vždycky všichni jenom tara, tara, tak tohle je jeden z těch songů Memories, kdy všichni budeme dělat jenom A proč ne? A dáme si taky Sombra, jo, Homebreaker. Homebreaker, prosím vás, já jsem si nejdřív myslela, že je to bezdomovec. Ne, je to člověk, který přijde do vztahu a dělá tam křena. Někdo třetí. Milenec, kamarád, kolega, instalatér.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. Song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Dopoledne, 2 minutky do 10:30 dohrává David Guetta jeho Memories. No a máme ten ideální čas dát si dnešní.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Říká se, že my ženy nemáme rády rychlovky. Další mýtus, který je potřeba vyvrátit, protože pánové, někdy jsou situace, kdy to chceme mít rychle za sebou. New music.

0: Takhle u nás na Fajnu zní středeční dopoledne Felix Jen, G-Hard, jejich Pride. Ve světě, kdy převládají negativní zprávy nad těmi pozitivními, je potřeba si fakt říkat ty věci, které se nám Čechům podaří. Čeští geologové našli teď nový minerál. Abych byla přesná, bylo to v Ostravsko-Karvinských dolech. Je prosím vás hodně malinký, jakoby tak moc, že ho není prostě možný vidět jak běžným okem, tak běžným mikroskopem. Je prostě fakt jako hodně miniaturní. Jmenuje se Králíkyt na počest mineralóga Jiřího Králíka. Je to sice taková informace k ničemu, že nevíme, co si z toho vlastně jakoby vzít pro sebe, pro svůj život, ale pro někoho. To musel být fakt jako úžasný a velký okamžik. Pro takového Jirku Králíka, když našel svůj vlastní minerál, to prostě musel být úplně velký milník jeho života. A jaký je váš třeba milník? Máte vy nějakou pozitivní zprávu, která by si zasloužila, aby zazněla tady na Fajnu? 724-634-634. Pojď, ať je to cokoliv. Prostě ať je to malý, velký, prostě pro nás malý, pro vás velký. Prostě pojďme si to společně říkat. Za chvilku skvělý songy, samozřejmě Loy, její Red Eyes, taky Maneskin, jejich Begin, anebo třeba Malcolm Tude. Tak jdem na to. Music Boost. Music Boost.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar od 2. září na Nově.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Red Eyes dohrává nám Loy. Krátce před 11. na Fajnu. Ten z vás, kdo už měl svatbu nebo má těsně před ní, si dokáže představit, jak náročná je taková ta otázka svědka. Koho vlastně jako vybrat? Já mám pro vás úplně snadné řešení. Stačí si pořídit psa, kočku, králíka, prostě úplně jakýhokoliv domácího mazlíčka a koupit si letenky do Ekvádoru. Já vím, to je ta náročnější část. Od 13. května tohoto roku je totiž v Ekvádoru povoleno mít na vlastní svatbě domácího mazlíčka, který vám může tuhle funkci plnit. Ano, prostě králík může být vaším svědkem. Jako já to miluju, tu představu. Tuhle novinku už jedou lidi docela ve velkým a opravdu se to využívá a využilo toho už desítky párů. Jo? Takže jestli řešíte tuhle jakoby neúplně lehkou otázku, tady máte řešení, není zač. We got that hit. Fire.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Teď dopoledne nás čeká oblačno až zataženo, místy se můžou vyskytovat přehánky, během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit dokonce i bouřka, no a teploty 17, maximálně 22 stupňů Celsia.
0: Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Rusko požádalo Českou republiku, aby v průběhu jejich parlamentních voleb do státní dumy zajistila bezpečnost v okolí budovy ruského velvyslanectví v Praze. Po Finsku by podle stanice Ile měli Rusové chtít dokonce, aby zařídili dočasný zákaz demonstrací před velvyslanectvím v Helsinkách. Volby do státní dumy se budou konat mezi 18. a 20. zářím. Úspěch českých vědců. V ostravsko-karvinských dolech objevili minerál, který je možný pozorovat jen speciálním mikroskopem. Kvůli jeho nepatrné velikosti probíhal výzkum poměrně dlouho. Na počest českého vědce Jiřího Králíka dostal jméno Králíkyt a přidá se na seznam minerálů. Plzeňský strážníci vyjížděli k odchytu kočky, která se zabydlela v kapotě auta. Když dorazili na místo, zjistili, že jde o bílomourovatý kotě a v kapotě ho fakt našli. Pak jim ale z ničeho nic zmizelo pod rukama a neúspěšně se tak vraceli z odchytu. Po cestě zaslechli mňoukání a potom, co auto prohlídli, zjistili, že kočka jede s nima. Nakonec kotě předali do útulku a s úctou k jejímu zmizení ho pojmenovali Houdini.
0: Fajn. Music Boost.
1: Music Boost.
4: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Fajn.
2: 11. hodina na Fajnu otevírá téma tykání a vykání, a to konkrétně na pracovišti. Je tohle otázka generace, nebo třeba spíš jenom strach ze ztráty respektu? Tohle společně probereme s 11. a samozřejmě k tomu pokračujeme s playlistem Portugal Man, Dua Lipa a nebo právě teď Eva Farná.
0: Music Boost.
2: Její perpetuum mobile. Tak hezký dopoledne. Hezkou středu.

Glide, Portugal Man. Přesně ve čtvrt na 12 na fajnu. Pamatujete si ještě dobu, kdy jste v práci kolegovi říkali, pane Nováku, mohl byste mi prosím podat tu složku? A dneska spíš říkáte, hele Nováku, pošle mi to do mailu. V práci si dnes v České republice více tykáme, nebo aspoň častěji, než tomu bylo dřív. Já si myslím, že to dává velký smysl, protože tykání je takový jako malý most mezi lidma. Jako kdyby ten most říkal, jsme si blíž, můžeme spolu mluvit otevřeni. Je tam taková jakási jako důvěra a je to prostě příjemnější. Ale dost lidí přiznává, že jim to vlastně vadí. Že s tykáním přichází i pocit, že jako zmizela určitá hranice a s ní možná i kousek nějakého respektu. Možná na to bude, něco na tom bude, jo, ale říkám si zase, že tykání samo o sobě z nikoho nedělá kamaráda a vykání nerovná se hned jako respekt. Takže spíš o to, jako co je nám příjemnější. Jo a mimochodem, jestli vám šéf řekne, hele ty, pojď sem, tak to ještě úplně neznamená, že jste si blízcí, jo? Možná jenom zapomněl vaše jméno.

Vítej mezi náma, tohle je Stein 27, taky Kellyn. No a tak je to středeční Music Boost na Fajnu, ve kterým si za chvilku dáme docela hluboký song. Need Your Love od One Republic. Když bych to měla nějakým způsobem jako shrnout, to, co tam jde, tak je to taková ta myšlenka, že můžeme mít v životě všechno, co si koupíme za peníze, můžeme mít kreditky, můžeme mít dobrý auto, velký dům se zahradou, ale pokud nemáme člověka, se kterým to chceme sdílet, tak nám pořád to nejvíc zásadní v životě chybí. Need Your Love. A co, my si tím samozřejmě souhlasíme. Tak za chvilku.

0: tong.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Rudimental, Kali, těch All I Know. To je song, který nám dohrává v Music Boostu na Fajnu. Já jsem před chvilkou zjistila něco, z čeho nejsem vůbec OK, a proto jsem si zavolala takovou menší posilu. Vítám tady Féteru Fajn Rádia, produkční Irču. Irču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty vůbec nevíš, o čem já chci mluvit, ale chci, aby vlastně nejenom já a naši posluchači měli z toho špatný pocit, ale i ty, jo?
1: Dobře.
0: Teď, jak jsou ty klimatické změny a jakoby jsou větší ty vedra, jo? Mm-hmm. Protože víme, o co go. Tak to znamená, že budou za pár let větší pavouci.
1: Jak větší? Teď už jsou velký.
0: No, jsou velký, ale tím, jak vlastně je ta klimatická jakoby změna, rychlejší metabolismus u toho pavouka, rychleji roste a ještě má jako více potravy. To znamená, že následujících pět let se stane to, že ti pavouci budou prostě větší, než jsou teď. A jako... Hele, když ty nejdeš doma pavouka, tak co uděláš?
1: Takhle, já se snažím jako zařídit, abych tam žádnýho nenašla, jo, takže já mám i problém otvírat třeba okno v noci, což je v těchto vedrech problém, ale jako, no, zlikviduju ho.
0: No,
1: pardon.
0: Jako, aha, no tak já vezmu skleničku a přiložím ho na pavouka a odnesu ho ven. Ale jestli budou větší ti pavouci, to znamená, že budou muset skláře dělat i větší skleničky. Chápeš?

Na fajnu dohrávají Chemical Brothers, jejich Go. Opět připomínám film Apex, který nám právě tenhle song po tolika letech znovu rozjel. Hezky do společnosti, do éteru Fajn Rádia, taky na vaše sociální sítě, no prostě úplně všude.

0: Na co ale taky nemůžeme zapomenout, je ten fakt, že Terry Swims bude 20. března v Praze a pořád stále se prodávají lístky. Tohle je jeho song Door, který si za chvilku dáme. A vy, jestli si tohle chcete dávat i live, tak si kupte lístek. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!

0: Hot vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
7: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
8: Music. Fine.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBongs. It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
7: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+.
2: Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: 74% Čechů je spokojených s českým zdravotnictvím a v rámci Evropy se řadíme mezi nadprůměr. Ze Stada Health Reportu 2026 totiž vyplývá, že evropský průměr spokojenosti je o 18% bodů nižší. Z průzkumu taky vyplývá, že největší strach mají Češi z dlouhých čekacích do pravyšetření a z nárůstu obezity nebo nezdravého životního stylu. Blíží se šestý kolo fotbalové šance ligy a s ním taky derby pražských S. Sparta a Slávie proti sobě nehráli od květnového zápasu, který předčasně ukončilo vniknutí fanoušků na trávník. Sparta reaguje na rizika, který sebou derby přináší a do zajištění bezpečnosti investovala 700 tisíc korun. Záhada v Indii. Před třema měsícema v indickém státě Gujarat vyhloubili 5,5 metru hlubokou studnu. Vodní hladina se ale na začátku srpna začala pravidelně pohybovat ze strany na stranu. Místní obyvatele je vyděsil, protože si mysleli, že by mohlo jít o zemětřesení. To ale okresní geolog vyloučil a aby se záhada vysvětlila, měli by na místo přijet experti z hlavního města.
1: Fine. Music Boost.

Jedeme dál, pořád nemáte dost a já se vám nedivím, protože ten playlist je samozřejmě nabitej. Oficiálně startujeme odpoledne na Fajnu, takže kafe do ruky, dobrou náladu k tomu a jdeme na to. Music Boost. Tohle už zamilovaný song od Gigi Perez, její Sailor Song. Tak jo, hezkou středu.

Rugale, její Wishful Thinker, to je song, který nám na fajnu právě teď dohrál. Lze mít v České republice něco zadarmo? Nebo v životě obecně? Jo? Jo, lze. Já jsem na něco, prosím vás, kápla, tak se hned pochlubím. Od září bude první neděle v měsíci vždycky nabízet vstup do státních muzeí a galerií zadarmo. To znamená, vyzývám všechny milovníky kulturních zážitků, můžete ušetřit. A vy, kteří jste třeba ještě nepřičuchli k tomu prostě mít rádi tuhle zábavu, tak třeba můžete konečně začít. No a třeba ta společnost jednou dopadne jinak. Líbí se mi ty komentáře pod tímto příspěvkem, kde jsou lidi jako skeptický vůči tomu a jsou tam komentáře třeba typu zadarmo určitě nic není, na tom něco bude. No, něco na tom bude, možná jenom to, že budou fronty a že bude plno, ale to je možná tak jediný. To znamená, zapište si hned první neděli v září, což je myslím 6.9. No a pak další a další vždycky první neděle v každém následujícím měsíci. A já si myslím, že je to super a pojďme tuhle super záležitost teda využívat. Tohle je

0: Bruno Mars, asi nemusím tenhle song představovat, že jo? Všichni si ho moc dobře pamatujeme. Songy, který ale možná ještě nemáme úplně zarytý v paměti, ještě to chvilku bude trvat, je třeba Alex Warren, jeho Forever Dream. Docela nová písnička. A i přesto, že tenhle song není mezi námi tak dlouho, tak zarytej je pořádně, protože je úplně všude. Ray, Where is my husband? Takže budeme za chvilku společně na fajnu zarývávat do paměti další songy.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Právě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle je Fajn. My station.
2: Yeah. Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Online. Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Radio. Prostě hity. www.fajnradio.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Říká se, že my ženy nemáme rády rychlovky. Další mýtus, který je potřeba vyvrátit, protože pánové, někdy jsou situace, kdy to chceme mít rychle za sebou.

Dohrává nám Subfocus ho Elevate. Dohrává na fajnu. V Music Boostu nás čekají už jenom tři poslední společný songy. Jeden bude třeba Little MC, Bees, Honey, jejich At The Party, pak taky Khalid, jeho Tied Up a nebude chybět tahle starší pecka. Alesha Dixon, její Boy Does Nothing. Nevím, kdy naposledy jsem tohle slyšela, ale mám mega velkou radost z toho, že to slyšet budeme všichni za chvilku. Tak jo, pojďme si ten finish Music Boostu ještě užít. Music Boost. Music Boost.

Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
5: Right, babe.
6: Fine.

Lead Up, tohle je skvělý Khalid, poslední společný song v dnešním Music Boostu. Opět vám děkuju za dnešní 4 společné hodinky, uteklo to zase strašně rychle a zítra to uteče stejně tak rychle a dobře. Dneska jsme probrali dnešní Mezinárodní den psů, řekli jsme si, že ano, pořád existuje hobby dogging, dnes je totiž moderní venčit psa, kterýho doopravdy nemáte, jenom si na to hrajete. Dali jsme si lubriku a taky jsme probrali otázku života a to je nakupování. Ženy a muži musí nakupovat vždycky odděleně. No a co vyřešíme zítra? To já nevím, tak si na to počkejte. Posloucháš

0: Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
1: 3, 2, 1.
0: Fajn. Už za chvilku, Kristý.
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
8: Na internetu je hodně věcí.
9: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
8: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Sleduj Fajn.
10: Rosnička Kristý je zase tady. Počasí dneska bude oblačno až zataženo, žádná velká sláva. Zejména v jihozápadní polovině by mohlo být i polojasno, ale spíš počítejte s tím, že můžou být nějaký občasný přehánky, deštík, hlavně v severní polovině území. Zase se mrkla na radar. Bouřky nám teď přešly kolem Hradce Králové a míří směrem na severovýchod. Míří na Trutnov, Náchod, Rokytnice v Orlických horách. Takže bacha tímhle směrem, když tak to omrkněte, abyste náhodou nezmokli. V bouřkách totiž může napršet až 15 mm, takže to bude docela rachot. No a nejvyšší teploty 17 až 22. Fakt tu bundu dneska nezapomeňte.
9: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Jsme online.
8: Online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Jedna hodina odpoledne a to je čas, aby vám Hanka řekla, co je novýho.
11: Ve Spojeném království se na sociálních sítích rozšířil extrémně nebezpečný trend, který už má bohužel i tragické následky. Skupiny mladých mužů se při něm natáčí, jak jedou po dálnici v protisměru. Během necelého týdne si takový hazard se životem vyžádal už 12 obětí. V Kazachstánu se po víc než 200 letech narodilo mládě koně Převalskýho přímo v oblasti, kde tenhle druh kdysi vymizel. Na návratu divokých koní do kazašské oblasti Altindala se podílí i pražská zoo, která tam posílá svoje odchované jedince. Otcem novýho přírůstku je hřebec Zoro, původně právě z pražský zoo. Novej Zaklínač má podle aktuálních plánů dorazit v roce 2028. Termín oznámil šéf polského studia. Na vývoji teď pracuje víc než 500 lidí a ambice jsou vysoko. Má jít o největší, nejodvážnější a zároveň nejambicioznější hru, jakou studio doposud vytvořilo.
9: Fajn.
10: Welcome to the stage. Mike, check, 1, 2. Mysleli jste si, že si ode mě odpočinete? Ani náhodou. Fine warm up s Kristý je zase tady. A zase to bude těžká party, těžký karaoke, budeme zpívat, tančit, prostě všechno. Uděláme si ten dnešek hezký, ale abychom ten odpočinek úplně nezanevřeli na něj, tak si samozřejmě povíme, i jak správně odpočívat a naopak, co rozhodně nedělat. O tom už ale za chviličku, teď to pojďme rozjet. Teď odpočívat nebudeme. Imagine Dragons, jejich Demons, track, kterým to dneska odpálíme. Tak jdem na to. When the day

0: Pokud jste se teď potřebovali z někoho vykřičet, nebo spíš z něčeho, tak jste měli ideální příležitost s Cameronem Whitcombem a jeho songem Medusa. No a jestli se taky dneska cítíte tak trošku vyšťavený, možná byste měli přestat hnít v posteli. Jo, řekla jsem to, hnít, já vím, teď s ním jako naši rodiče, omlouvám se za to, takový to, když vám rodiče vyčítají, že pořád se jenom válíte, tak teď předtím opět varujou i psychologové. Je to trend zvaný bed rotting, jo, doslova hníjete v posteli, scrollujete a možná tomu někdo říká self-care, tak jako vznešeně, ale ve skutečnosti realita je taková, že po 10 hodinách scrollování v peřinách vylezete s krkem vohnutým do pravýho úhlu a s mozkem, který je spíš než odpočatej, tak je rozteklej v tekutém stavu. Definice odpočinku je sice pro každýho jiná, ale vypnout u telefonu není vždycky úplně ideální. Takže pojďme zkusit najít nějakou jinou cestu a pojďte mi napsat, co je to pro vás. Protože někdo si napustí vanu s pěnou a 2 hodiny hypnotizuje kachličky, jak leklá ryba, a je to pro něj ten ideál. Nějaký šílenci zase o víkendu vstávají v 7 a zubním kartáčkem drhnou dlaždičky v koupelně a říkají tomu odpočinek. Ale pro každýho je to něco jiného. Takže co je to pro vás? Při čem si doopravdy odpočinete? A nechci slyšet scrollování na telefonu, jestli se to objeví v těch zprávách, ale pochopím to. Tak mi napište 724-634-634, při čem si doopravdy odpočinete. A já se vždycky odpočinu při dobrý hudbě, i když někdy ten tanec je náročný a teď budeme hodně tančit. Shakira, Burna Boy a jejich Die Die. U toho se totiž nedá sedět. Tak jdem na to.
1: Hi, I'm Shakira.
2: What up, it's Burna Boy.

Já asi neznám song, který by mě dokázal víc namotivovat aktuálně, než to, co právě dohrálo Nathan Dave, MNEK a jejich Ten Get Back Up. Takže doufám, že stejný efekt to mělo na vás a společně teď probíráme vaše metody, jak si zaručeně odpočinout. Anička mi volala, že za ní je to čtení a poslouchání fajnů, takže to jsme samozřejmě rádi. Anička všechny zdraví, my taky zdravíme. Kuba píše, já si určitě odpočinu na suprovém výletě s dětma a s manželkou. Tohle extrémně oceňuju, protože podle mě se najde málo lidí, kteří by řekli, že s dětma a s partnerem na výletě si odpočinou. Takže to mě potěšilo. No a nebo potom píše, že si odpočine Kuba, když relaxujou s kamarádama, u nejlepších kámašů si dají grill a dají si flašku a tak. Takže to je taky super způsob. Kamča píše, že za ní je to hudba, čaj, štětec, plátno, barvy. To zní jako klidná varianta odpočinku, ideální na ten blížící se podzim. No a Filip, pro ně je to zase aktivní odpočinek, ten odpočívá u basketu s týmem. Takže já vám děkuju, že jste mi všichni napsali. Ještě jedna zpráva, já si odpočívám, když vařím na dvorku kotlíkovej guláš a popijím pivo. Tak i vaření může být pro někoho určitě cesta, jak si odpočinout. Můžete si z toho vzít příklad, z čeho chcete. Já vám děkuju za vaše tipy, zprávy. Doufám, že si dneska odpočinete, ale spolu tady budeme ještě chvíli pařit. Za chviličku třeba Sky Newman, FUUF. Dobrý songy na cestě, tak rozhodně zůstaňte.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Je teprve půlka týdne, ale tenhle song od Lukase a Steva s názvem Up Till Dawn vás normálně už donutí chystat si plány na víkend. Takže doufám, že nějaký máte. No a teď vám řeknu informaci, která zachrání vaši svatbu před katastrofou. Někdy v budoucnu. Jako svědka na svatbu teď totiž můžete oficiálně vytáhnout svýho psa nebo kočku. Teda ne u nás, ale v Ekvádoru, takže kdybyste chtěli náhodou, tak tahle varianta existuje. Zavedli tam totiž novinku, že váš domácí mazlíček může symbolicky odsvědčit svatbu a vedle vašich podpisů otisknout svoji tlapku. Rozkošný. A upřímně má to geniální výhody. U psa máte totiž 100% jistotu, že před celou rodinou a tchýní nezačne vytahovat nějaký trapný historky. Zároveň pes motýlku vám nepropije rozlučku se svobodou do bezvědomí, nestratí prstýnky v taxíku a zaručeně, jak jsem říkala, neřekne nic nevhodného. Ale asi se tam taky dá najít spousta katastrof, které se můžou stát, třeba že rozkouše všem ostatním boty a k tomu dalšímu možná ani nebudeme zabrušovat. Nicméně, zároveň je taky výhoda, že neurazíte svoje kamarády, protože se nebudou dohadovat, kdo z nich půjde za svědka. To podle mě může být docela kritický moment v přípravě svatby, když se rozhodujete, koho si vyberete. Takže mi pojďte napsat, koho jste si vybrali vy, jestli už máte svatbu za sebou, kdo vám šel za svědka. No a jestli teprve svatba někde v nedohlednu, tak mi napište, koho byste si vybrali. Nejlepší kámoška, někdo z rodiny, nebo byste taky nejradši vzali svoji kočku nebo psa. Napište mi 724-634-634, kdo je podle vás ideální svědek. No a teď já mám ideální zpěvačku na další část tohoto odpoledne. Tiffany Iris, její Vertigo, právě teď.

0: Ladíte fajn, 13.38, ano, právě dohrál song o lásce Revin Lenny, Rex Orange County s názvem Love Me Not. A láska je i naším společným tématem, protože jsem se vás ptala, koho byste si vybrali jako svědka na svatbu, nebo koho jste měli jako svědka. Renda píše, čau Kristý, při první svatbě jsem měl za svědka spoluhráče z beach volejbalu, můj kámoš, a měl na sobě tričko I muži mají svoje dny. Zajímavá volba dress kódu na svatbu. Nicméně Renda píše, že asi i právě proto manželství nevydrželo, kvůli mým dnům. Na druhý svatbě to byl můj nejlepší kámoš. Tak nejlepší kámoši ti se asi osvědčili, ale pak mě zaujal Michal, protože Michal napsal, že by si vybral jako svědka mě. Je známo, že svět si prohodí pár rádoby vtipných slov, co by proslov ke svatebčanům, a ty máš super hlas a v něm energii, která se k takové příležitosti hodí. Tak kdybyste chtěli, já vám to klidně odsvědčím. Až budete mít svatbu, dejte mi vědět. Já děkuji, že jste mi napsali. No a za chvilku vám pošlu další krásný song od Miley Cyrus. Tahle ikona a její Jaded. Za chviličku společně tady na Fajnu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.

Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

Snažili jste se nespívat a nekřičet tenhle song, tak věřím, že jste selhali stejně jako já. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, tohle trio a jejich Gone, Gone, Gone. Právě teď dohrál na Fajnu a já mám varování. Bacha, kde parkujete, ať místo toho nenajdete na parkovišti ponorku nebo houseboat. Já se parkováním tak stresuju, že jsem si doteď myslela, že neexistuje větší noční můra než podélný parkování a riziko, že si odřu auto. Jenomže jeden rybář v Česku u Dalešické přehrady teď posunul parkovací fail na úplně jiný level a všechny nás uklidnil. Protože si to zaparkoval hezky u břehu, nasedl do člunu a vyrazil chytat ryby. Pohodička. Jenomže hladina přehrady i jak si stoupla, skoro o 4 metry a z auta potom koukala jenom střecha, jako z potápějícího se Titaniku. Korunu tomu navíc nasadil ve chvíli, kdy mu záchranáři volali, že má z auta akvárko a on jim jenom suše oznámil, že mu navíc na člunu došel benzín, takže uvízl uprostřed vody, ani nemůže dojet. Takže nejenom, že hasiči lovili auto ze dna, ale ještě vodní záchranáři mu museli vést kanistr, aby vůbec mohl dopádlovat domů. Takže klid, všichni, co taky neradi parkujete, odřený blatník je v pohodě, hlavně když k autu nepotřebujete šnorchl a potápěcký brejle. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. Vždycky ho. The biggest challenge for us was to come.

Středeční odpolední odpočinek završila Tate McRae a její You Broke Me First. Tate McRae s tímhle songem odstartovala svoji kariéru, protože ho nahrála ve své ložnici během lockdownu. No a byl to absolutní globální hit, takže tohle, tenhle song odstartoval její kariéru. No a u nás uzavřel naší první společnou hoďku Fine Warm Upu, ale před náma další tři, takže se nemusíte ničeho bát, tahle party pokračuje. Říkala jsem odpočinek? Nemyslela jsem odpočinek. Nějaký emoce tam ještě budou, čekají nás nějaký romantický songy, ale taky pořádná party. Takže rozhodně zůstaňte tady, bude Alex Warren, Zara Larsson, prostě od všeho trošku, tak za chvilku zase tady. Warm up.

0: 9 plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Zajímá vás, co je novýho? Tak to máte štěstí, protože teď 2 minutky po druhý nám to Hanka řekne.
5: Rusko se obrátilo na Česko s tím, aby během zářijových voleb do státní dumy zajistilo bezpečnost v okolí ruské ambasády v Praze. Podle finské stanice Yle mají Rusové podobný požadavek i na Finsko. Tam chtějí ale dokonce, aby bylo před velvyslanectvím po dobu voleb zakázáno demonstrovat. V ostravsko-karvinských dolech se podařilo objevit úplně novej minerál. Vědci ho můžou sledovat jen pod speciálním mikroskopem a kvůli nepatrné velikosti trvalo jeho zkoumání delší dobu. Jméno Králíkyt dostal na počest českého vědce Jiřího Králíka a nově se zařadí na seznam minerálů. Plzeňský strážníci museli řešit netradiční odchyt zvířete. Do kapoty auta se nastěhovalo kotě. Při samotným odchytu jim ale zmizelo pod rukama a tak se s neúspěchem vydali pryč. Cestou zaslechli mňoukání a po kontrole vlastního auta zjistili, že se kotě přidalo k ním. Nakonec bylo kotě předáno útulku a vzhledem ke schopnosti záhadně mizet dostalo jméno Houdini.
2: Fajn.

0: warm-upu zdraví vás Kristý a před náma další společná hoďka, kterou totálně rozjedem. Zároveň pokud se bojíte každých dalších narozenin, protože vás děsí, že stárnete, tak vás za chviličku uklidním, anebo možná vlastně ne, no uvidíme, co z toho bude, jaký to na vás bude mít efekt. Každopádně si na to rozhodně počkejte a teďkon už pojďme na tu hudbu. Alex Warren, jeho Eternity, další emotivní nálož právě teď. Tímto odstartujeme, jdem na to.
1: Hear the clock ticking on the wall.

nikdy nekončící léto, to bychom si přáli všichni. A něco o tom ví Zara Larsson, která právě dospívala song Midnight Sun. No a jestli vás děsí každá další vrázka, každý lupnutí v zádech, tak v tom nejste sami. Průzkumy totiž ukázaly, že my Češi máme ze stárnutí daleko větší strach než zbytek Evropy. Z nějakého důvodu se prostě víc bojíme. Bojíme se nemocí, ztráty soběstačnosti a taky toho, že nám vypoví službu hlava. Tak jako mě teď vypověděla službu hlava. Jenomže ta nejvtipnější část, když se stárnutí bojíme jako čart kříže, měnit návyky se nám moc nechce. Sladkosti jo, ty bychom klidně ještě omezili. Ale aby nám někdo sáhnul na maso, na pivo, nebo 10 hodin scrollování na mobilu, ne, to radši se stárnem. Ale ruku na srdce. Řeší se vrásky, řeší se bolest kloubů, ale ty reální strachy ze stáří jsou podle mě kolikrát úplně jinde. Třeba to, že se bojíte, že budete v tramvaji mlátit lidi holí přes kotníky jenom kvůli tomu, aby vás pustili si sednout. Nebo že začnete nosit igelitky v kabelce pro jistotu, kdybyste náhodou viděli něco ve slevě, kroužkovat ve slevových letácích a křičet na cizí děti, ať přestanou dělat kravál. To jsou podle mě reální strachy stáří. Ale pojďme se zaměřit zase na vás. Když se tvrdí teda, že my Češi se stáří bojíme nejvíc, tak čeho? Pojďte mi to říct. Čeho se vy na stáří bojíte nejvíc? 724-634-634, ať už to je klidně nějaký takový ten typický strach, jako bolesti, tělo a tak dále, anebo taky nechcete křičet na děti. Napište mi 724-634-634, čeho se bojíte na stáří. No a k tomu si pustíme Malcolma Todda, jeho Earrings. Song o tom, jak ztracený náušnice připomínají někdy ztracený vztahy. Jdem na to!

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Tiesto, to je prostě genius, když jde o party tracky. A tohle byl jeden z nich, The Business, právě teď na Fajnu. Kde shodou okolností probíráme, čeho se nejvíc bojíte na stáří. A já k tomuhle musím jenom říct, že jsem si šla vyhledat, kolik je Tiestovi. Je mu 57. Věděli jste to? Já jsem v šoku. On je starý jak moje rodiče a dropuje takovýhle party pecky. No, tak vidíte, věk je jenom číslo. Nevadí. Nicméně, čeho se teda bojíte vy nejvíc na stáří? Michal píše, že se bojí, že si ve stáří uvědomí, že nevyužil svůj potenciál naplno. To je podle mě hodně oprávněný strach, ale zároveň si myslím, že jestli nad tím takhle dokážete přemýšlet, tak to znamená, že celý ten život zasvětíte tomu, abyste ten potenciál využívali, když se toho bojíte. Potom tady další zpráva. Stáří se bojím kvůli změně života, že nebudu mít stejné možnosti jako dneska, že nebudu moc běhat a že budu bručoun. Já mám takový pocit, že když se toho bojíte, tak vlastně uděláte všechno pro to, aby to tak nedopadlo. Teda doufám. Takže vám přeju, aby se vám ty strachy nenaplnily. Podívejte, i v 57 můžete být jako Tiesto. Ne, že by teda 57 bylo nějak moc, ale chápete. No, víte co, radši jdem dál. Za chvilku si pustíme třeba Loi a její Red Eyes, nebo taky Michaela Jacksona. Tak rozhodně zůstaňte na Fajnu.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Tany jsme dělali společně s Michaelem Jacksonem a jeho Beat It. Kdybyste nevěděli, co znamenají taniny, tak je to tancování, jo. Nicméně lidi pořád hejtějí naší generaci, Gen Z. Ale co teprve letošní generace VOS? Já jsem ve zprávách viděla nějaký varování, že letošní VOSy jsou mimořádně silný, agresivní a jejich aktivita je právě teď na úplném vrcholu. Jako pardon, ale proč? Zatímco my jsme letos v létě trpěli, horka jsme přežívali, sucho jsme přežívali, ty VOSy vypadají, jak kdyby permanentně měly v žilách nějaký předtréninkový nakopávač, jak kdyby chodili do gymu každý den dávat dvoufázový trénink a do těch ulic vyrazili prostě s jediným cílem. Zničit nám život, naše ledový kafe a každý sousto melounu na koupališti. To si tak sedíte venku na zahrádce, jenom se nadechnete, no a kolem vás najednou tady ta žluto-černá mafie, který mají náladu vyhazovače z klubu ve 3 ráno. Najednou začnete dělat takový ty podivný karate pohyby před celou terasou té restaurace, jenom abyste zachránili svůj drink. A já vím, že většina z nás teď smutní, že léto a prázdniny pomalu končej, ale musíme na tom hledat i ty pozitiva. A tohle je podle mě jedno z nich, protože těmhle létajícím toxickým ex v pruhovaném svetru totiž konečně skončí sezóna. A my se budeme moct v klidu najíst, bez toho, abychom bojovali v holej život. Je ještě nějaká věc, kterou na létě nemáte rádi a těšíte se, že se toho teď na podzim zbavíte? Vosy, pro někoho vedra, jasně, ale máte ještě něco, kvůli čemu se těšíte, že už léto nebude? 724-634-634, na tohle číslo mi napište, vy víte kam, ale teď si ještě dáme záchvěv léta společně s Eaglem, Imaile Angelem, Ultranate a jejich Moving to the Sun. Právě teď.

Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

Fajn středa, 14.51 a tohle byla Bella Kay a její I love it, I love it, I love it. Teď si dáme ale malý hudební kvíz. Kdo napsal následující písničku? Jestli jste chtěli říct Whitney Houston, tak se styčte, protože ano, je to možná ta nejznámější verze, ale originál napsala legenda Dolly Parton. Tahle country legenda, která bohužel včera opustila náš svět, skutečná královna, totální ikona a zároveň je docela ikonický, že tenhle song napsala ve stejný den, jako napsala další svůj obrovský hit s názvem Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton byla prostě legenda. Měla svůj extravagantní blondětý look, který nosila s neuvěřitelným nadhledem, s humorem. Dokonce si sama dělala srandu z toho, že je hloupá blondýna, protože říkala, že ví, že není hloupá a že dokonce ani není blondýna. A její trefný hlášky miloval celý svět a díky svým obřím charitám posílala knížky, posílala strašně moc peněz do své komunity. No a po svém odchodu má taky ještě jeden geniální triumf v rukávu, protože ona nahrála úplně poslední tajnou písničku, kterou zamkla do dřevěný časový kapsle ve svém rezortu, zábavním parku s názvem Dollywood. No a tenhle song si poslechneme až v roce 2046, v den, kdyby Dolly oslavila stý narozeniny. Dolly tak zanechala v hudbě i v lidských srdcích stopu, která rozhodně nikdy nezmizí. No a jak je v songu I Will Always Love You, tak si myslím, že bychom měli říct Dolly, budeme tě vždycky milovat. I když třeba český kultuře nebyla až tak blízká, tak je to rozhodně moment, kdy si ji připomenout, protože ona by nechtěla, podle toho, co jsem se tak dočetla, abychom úplně nějak extra smutnili, takže si ji pojďme spíš připomenout, oslavit a dáme si k tomu song, který nahrála ve spojení s Cheat Code, s touhle kapelou, s tímhle duem Bets on Us, song s tímhle názvem právě teď na Fajnu. Dolly Parton.

0: se všichni dokážeme stotožnit. To byla Eva Farná, její Perpetuum mobile. A připomínka pro vás, ať se dneska na chviličku zastavíte, ale ne teď. Teď nezastavujem. Fajn warm-up má sice za sebou druhou hodinu, ale před náma další dvě. Takže tahle party, tenhle vlak rozhodně nekončí, jedem dál. Mezi tím počasí a Hanka nám poví, co je novýho. No a pak zase zpátky k našemu nabitému playlistu. Takže rozhodně zůstaňte se mnou tady na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Počáso, počásuje. 17 až 22 stupňů dneska, na horách dokonce kolem 14 v tisíce metrech, takže kdybyste se ho chtěli hodně ochladit, tak víte kam. Bude oblačno i zataženo, jsem tam přehánky, i já zase koukám na radar a vypadá to, že se nám to tady teď honí i kolem Prahy, takže bacha na to, kolem Rakovníka, zároveň přes Vary to přešlo, no jde to ze západu, tak bacha na to, Ústí nad Labem, tam to taky vypadá na nějaký přehánky. Prostě si dneska sebou radši zbalte deštník a rozhodně nezapomeňte bundu, protože kvůli větru je pocitově ještě chladněji, než by mělo být.
1: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Tři minutky po třetí hodině, to je čas se dozvědět, co je kde novýho společně s Ankou.
7: Češi jsou spokojení se zdravotnictvím. Podle průzkumu ho kladně hodnotí 74% z nás. To je o 18% víc než evropský průměr. Největší obavy ale máme z dlouhého čekání na vyšetření a také z přibývání obezity a nezdravého životního stylu. Fotbalová Sparta a Slavia se po několika měsících zase potkají na hřišti. Jejich derby je na programu už tuhle neděli. Poslední vzájemný zápas se hrál v květnu a skončil předčasně. Sparta kvůli rizikům derby investovala do bezpečnostních opatření 700 tisíc korun. Zvláštní ukaz vyděsil obyvatele indického státu Gujarat. Před třema měsícema tam vznikla studna hluboká 5,5 metru, jenže od začátku srpna se v ní vodní hladina pravidelně pohybuje ze strany na stranu. Místní si nejdřív mysleli, že by mohlo jít o přicházející zemětřesení. To ale okresní geolog vyloučil. Záhadu by proto měli pomoci objasnit experti, který mají na místo dorazit z hlavního města.
6: Fajn.
0: Welcome to the stage. Mike, check. Fajn warm-up s Kristý pokračuje. Středa, dobrý nálady je třeba, takže to je naše dnešní společná mise. Dobrou náladu si dodáme s dobrýma songama, top playlist je před náma. Taky si povíme, jak za 10 minut ztratit zájem o někoho, na koho třeba máte crush. Takovej návod, anebo odstrašující případ, no uvidíme, co z toho bude. Teď už ale pojďme na tu hudbu, na nic nečekáme, protože tady je Fastboy, Moby, Sophie and the Giants a jejich Last Summer. Takže si společně s nima pojďme užít zbytek léta. Jdem na to!

0: Justin Bieber, Nicki Minaj a totální letní hit Beauty and the Beat právě teď dohrál na Fajnu. A ptáte se, jak ztratit partnera v 10 dnech? Upřímně, někdo to zvládne za 10 minut. Legendární romantická komedie Jak ztratit kluka v 10 dnech se po víc než 20 letech dočká pokračování. Ale já si říkám, kdo vůbec potřebuje 10 dní? Protože někdy se vám někdo líbí, říkáte si, tohle by mohlo vyjít. Píšete si, těšíte se na rande, možná si už v hlavě dokonce představujete svatbu, jak by vypadalo vaše jméno s tím jeho. No a pak ten člověk udělá tu jednu věc a vy si řeknete, aha, tak nic. Najednou vás nepřitahuje, chemie je pryč, motýlci odletěli a vaše srdce právě podalo výpověď. A přitom to nemusí být ani nic velkýho. Stačí, aby ten člověk třeba byl sprostej načišníka, nebo jdete do kina, on si sundá boty a začne si protahovat prsty v ponožkách. Nebo přijde na rande o 20 minut později a řekne, já jsem prostě takovej. A vy si řeknete, tak já jsem zase prostě taková, že tě už nechci. Takže mě zajímá, stalo se vám někdy, že se vám někdy někdo fakt líbil, měli jste o něj zájem, ale pak udělal jednu věc a najednou zájem, vypařil se? Co to bylo? Co u vás rozhodlo takhle zásadně, že už jste najednou neměli zájem? Napište mi 724-634-634, pojďte se mnou podělit, pro někoho to možná bude i takový varování, co nedělat. No a teď už si pustíme mistryni rozchodů a rozchodových songů. Olivia Rodrigo, její Stupid Song, právě teď.
1: All the hits right here.

0: Ladíte fajn warm up s Kristý a tohle byl Eminem společně s Rihanou a jejich song The Monster. No a to se nám docela hodí, protože probíráme chvíle, kdy se vám třeba někdo líbil, říkali jste si, to je prakticky polobůh, ale potom udělal jednu věc a najednou jste ho viděli spíš jako monstrum. Vendulka píše přesně to, o čem jsem mluvila, že kluk přišel pozdě a řekl jí, že to tak prostě má, no a tak se s ním rozloučila. Potom se tady často objevuje kouření. Petr píše, že nesnáší, když holka smrdí kouřem. Klidně, ať je to Miss World, ale když nevoní, tak to prostě nejde. S tím se shodoval i Vítek, který volal, že kouření taky za něj rozhodně ne. Pak tady máme, nejhorší bylo, když se mě kluk zeptal, jestli může začít dělat návykové látky. To jsem utekla hodně rychle, bylo to i trochu traumatizující. To je dobře, že si utekla, to jsem ráda. Další zpráva, mně se stalo, že kluk, který se mi líbil a chtěla jsem s ním chodit, řekl v restauraci u placení, že to bude zvlášť. A to jsme spolu už párkrát na rande byli, vypadalo to nadějně, takže jsem obsluze řekla, že ne, že platíme dohromady a zaplatila jsem to já, dva smažáky s hranolkama. Tím můj zájem klesl na nulu a nic z toho nebylo. I to se může stát. No a v restauraci, koukám, se takových případů děje hodně, protože Michal zaspíše, když jsme byli s jednou slečnou v restauraci, tak jí zavolal její otec a ona mu lhala o tom místě, kde zrovna jsme. A s kým? To mě opravdu naštvalo a říkal jsem si, že takhle jednou bude lhát i mě. Za mě totální red flag. Jo, tak když člověk lže od začátku, no není to asi dobrý znamení, ale zase já asi nemám co říkat. No nic, o mě se bavit nebudeme. Pustíme si radši další písničku. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a za chvilku si dáme další letní pecku. Topic Fireboy DML Nico Santos, jejich Bory. To vás přesune někam do dovolenkovýho baru. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Okay, ready? Za pár vteřin už zase hrajem. Za pár vteřin už zase hrajem.
8: Duh.
7: A za pár vteřin už zase hrajem. To je všechno. Naschle.
9: Fajn Radio můžeš poslouchat i online. Je to jednoduchý. www.fajnradio.cz

Sayay Sweet But Psycho, refren, který se vám zapíše pod kůži, právě teď dohrál na fajnu. No a novej trend, randit s vlastním sourozencem. Prosím vás, klid, nevolejte policii, jenom jde o to, že jste si určitě někdy všimli páru, u kterých jste si říkali, počkat, jsou to partneři nebo brácha se ségrou? Protože některé páry opravdu vypadají tak, jako kdyby místo svatby mohli spíš slavit společně Vánoce u rodičů. A výzkumy ukazují, že opravdu máme tendenci vybírat si partnery, který se nám v některých věcech podobají. A dokonce i vzhledově. Jedna studie zjistila, že lidi hodnotí jako atraktivnější fotky lidí, na kterých byl ten partnerův obličej částečně zkombinovaný s jejich vlastním obličejem. Takže když někomu řeknete, jsi přesně můj typ, v podstatě tím myslíte, miluju sám sebe a ty se mi podobáš? To je docela narcistický, ale mě to přivádí k otázce na vás. Stalo se vám někdy, že se vám váš partner takhle podobal? Jako když se podíváte na svoje současný nebo bývalý partnery, v čem jste si byli podobný? Vzhledově nebo i třeba nějak povahově? Možná to dává smysl, podobný styl, podobný humor, podobná energie. A možná věta, vy dva jste si tak podobný, není urážka. Jenom důkaz, že byste radši randili sami se sebou. Napište mi, co je to za vás na 724-634-634, jestli jste si někdy byli takhle s partnerem podobný. Napište, no a k tomu další track, Kill It Love, nádherný dva hlasy, s který se spojili v songu Tied Up právě teď. New track on file. File.

0: moc děkuju za tenhle příběh. Pak tady máme: ahoj, my jsme si s přítelkyní podobný tak moc, že pokaždý, když někam přijedeme a lidi mě nebo jí pořádně neznají, děláme si taky srandu, že jsme brácha a ségra. A ani nevíš, kolikrát to fungovalo. Italský hřebec nám tohle napsal, tak nevím, jestli jeho partnerka je italská klisna, ale jsou si prej podobný, takže tak. Další zpráva od Kuby: mám holku a jsme si podobný ve tváři a v energii. No a Michal: já si nikdy s partnerkou podobný nebyl, já si totiž vybírám hezký holky. Já vám děkuju za zprávy, musím říct, že jsem se extrémně pobavila, takže moc díky. No a za odměnu za chvilku David Guetta, One Republic, jejich I Don't Wanna Wait. Na tohle si ale rozhodně počkat chcete.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

0: Prášky. Jen lidi, co mají co říct. Sustainability is not dead. Fajn.
1: Drag show, střízlivá party a lístky v hodnotě 1000 korun, který pro vás teď máme úplně zadarmo. Přesně tak. Na našem Instagramu Fajnra. Fajn rádia totiž právě běží brutální soutěž o vstupenky na akci Sustainability is not dead, kterou pořádá Asociace společenské zodpovědnosti a celý to vypukne už 17. září v pražském Meat Factory. A věřte mi, tohle fakt nebude žádná nudná konference plná nějakých blbých grafů. Tohle je totální punk a budou se tam řešit témata bez tabu, od klimatu až po štípání dříví, když to řeknu takhle. Kromě party vás tam navíc čeká i speciální sekáč a taky přednáška o naší generaci, hudbě a o AI. A odpálí to náš hudební manažer Libor, zároveň s interpretkou z naší Next Generation, Sarou Nov. Jeden lístek stojí, to vám prozradím, normálně skoro 4000, ale my rozdáváme 2 lístky pro 5 z vás. To znamená, že každý dostanete 1+1. No a jak se tam dostat? Jak jsem říkala, opakuju. Šup na náš fajnový Instagram, pod soutěžní post tam napište odpověď na otázku, jakou malou věc jste v poslední době udělali, abyste svět udělali trošku lepší. Zabere vám to 10 vteřin, takže můžete vyhrát. Šup na Instagram, no a vidíme se v září.

0: společně s Viktorem Kalem a Graham 256 jsme se ptali, jak vypadá den, kdy jsme spokojení. A já doufám, že vypadá přesně jako ten dnešní, protože jak jinak taky může vypadat, když vy posloucháte Fajn, že jo? V tomhle módu samozřejmě pokračujeme. Dobrá nálada tady zaručená. Fajn warm-up s Kristý, před náma ještě poslední hoďka, takže mezi tím nám jenom Hanka poví zprávy a potom zase zpátky ke skvělý hudbě. Damiano David, Next Summer nebo taky Tate McRae a její Justy Počin. To je jenom ochutnávka toho, co nás čeká už za chvilku. Tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: To nejlepší z hit

0: Fajn. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Hanko, vstávej, kolik je hodin? 4 odpoledne, takže Hanka je vzhůru, aby vám řekla, co se kde děje.
6: Ve Spojeném království se na sociálních sítích rozšířil extrémně nebezpečný trend, který už má bohužel i tragické následky. Skupiny mladých mužů se při něm natáčí, jak jedou po dálnici v protisměru. Během necelého týdne si takový hazard se životem vyžádal už 12 obětí. V Kazachstánu se po víc než 200 letech narodilo mládě koně Převalskýho přímo v oblasti, kde tenhle druh kdysi vymizel. Na návratu divokých koní do kazašské oblasti Altindala se podílí i pražská zoo, která tam posílá svoje odchované jedince. Otcem novýho přírůstku je hřebec Zoro, původně právě z pražský zoo. Novej Zaklínač má podle aktuálních plánů dorazit v roce 2028. Termín oznámil šéf polského studia. Na vývoji teď pracuje víc než 500 lidí a ambice jsou vysoko. Má jít o největší, nejodvážnější a zároveň nejambicioznější hru, jakou studio doposud vytvořilo.
7: Fajn.
5: Středeční odpoledne ode mě z Fajnu. Zdraví vás Kristý a tady Fajn Warm-up. Před náma poslední společná hočka. Normálně nám tady v Praze na to i trošku vysvětlo sluníčko, takže dobrá nálada rozhodně zaručená. Zároveň si pokecáme o tom, jaký by to bylo, kdybyste vůbec nemuseli pracovat. Já vím, nádhera, ale o tom až za chviličku. Teď už to pojďme rozjet s dobrýma songama. Před náma Damiano David, jeho Next Summer. Měli jsme tady už poslední léto, tak teď příští léto, protože tohle se nám blíží ke konci. Tak z něj pojďme vytěžit ještě maximum. Jdem na to, jdem si to užít.

Sluneční odpoledne vám právě teď zlepšila Rue Gale, mladá česká talentovaná zpěvačka a její single Pretty on Paper. Ale teď si představte, že vyrůstáte v tak nehorázném bohatství, že pro vás chození do práce není nutnost, ale zábavný experiment. Přesně případ 13-letý Northwest, dcery Kim Kardashian a Kanyeho, která už má vlastní hudební kariéru, dokonce vydala i debutový EP a vystupuje na festivalech. Ale až jí bude 14, tak má jeden velký životní sen. Najít si práci. Konkrétně bych chtěla dělat baristku ve Starbucksu a prej si chce vyzkoušet i pracovní pohovor. Mě to docela fascinuje, protože když jdete na pracovní pohovor a zeptají se vás na motivaci, tak vy většinou máte chuť říct, no chci mít z čeho žít, chci mít nějaký peníze, abych přežil. Ale Nord, ta může říct, já práci nepotřebuju, jenom mě zajímá, jaký to je. To je takový ten level bohatství, kdy vaše pracovní zkušenost už není. Jo, konečně cinkla výplata na účtě. Ale je to, tak dneska bych si chtěla vyzkoušet, jaký to je 6 hodin stát za kasou. Super. Ale vlastně mě to přivedlo k otázce, kdyby jsme nemuseli řešit peníze a jenom na jeden jediný den byste si chtěli vyzkoušet nějakou práci, jakoukoliv práci na světě. Jakou práci byste si vybrali? Jo, odmyslíme si výplatu, nebudem to řešit, ale prostě jakou práci byste si chtěli vyzkoušet na jeden den? Napište mi 724-634-634, dejte mi vědět. No a já bych si chtěla třeba vyzkoušet být zpěvák, takže teďkon vám pustím Teddyho Swimse. Úžasný zpěvák a jeho Mr. Know It All.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

0: energie pro vaše středeční odpoledne. To byl Lunch Money Lewis a song Bills. No, společně probíráme, kdybyste mohli na jeden den vyzkoušet nějakou práci, jaký job byste si vybrali? Máme tady, chtěl bych si vyzkoušet vození na stoupátku jako popelář. To jsem očekávala. Tušila jsem, že tady minimálně jeden popelář bude. Pak mě zaujala nepodepsaná zpráva, já bych si chtěl zkusit pracovat na imigračním úřadě v Americe. To nevím, jak si to vysvětlit, ale dobře. Michal píše, že by volil rozhlasového moderátora, že to by ho fakt zajímalo si to zkusit. Tady jsem tu odpověď taky čekala. No a Pepča napsal, že by chtěl být gynekolog na den. Zajímavý odpovědi. Musím říct, že něčím jste mě překvapili. Každopádně vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, no a třeba někdo někdy vymyslí nějaký způsob, jak si na den zkusit jiný job. Teďkon ale už za chvilku další song. Temper City, Self Aware. Tak se těšte, užijem si to.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Vždycky hot, vždycky hity.

Na Fajnu si děláme party i ve středu, protože kdo nám zakáže? Tohle byl Jax Jones, Martin Solveig, All Day, All Night. No a některý dětský zklamání, ty vás opustí až v dospělosti. Dneska je totiž Mezinárodní den psů a já jsem si vzpomněla na svoje největší dětský trauma. Já jsem totiž od malička hrozně chtěla psa. A ne takový to, je, pejsek by byl hezký. Já jsem byla připravená odstartovat prezidentskou kampaň. Prosila jsem, přemlouvala jsem, vyjednávala jsem. Dokonce mi tehdy mamka řekla, že jestli budu mít samý jedničky, tak dostanu psa. Takže samozřejmě, já jsem ty samý jedničky měla, ale pes nikde. Dneska si říkám, jestli moje mamka náhodou neudělala jako nějakou takovou právnickou kličku a ten slib, že dostanu psa, když budu mít samý jedničky, neměl někde v poznámkách, že musím dokázat, že budu o toho psa schopná se starat, protože to bych asi nebyla. Takže dneska už těm rodičům děkuju, že mi tehdy toho pejska nepořídili, ale myslím si, že jsme všichni jako děti měli nějakou takovou věc, o kterou jsme rodiče otravovali tak dlouho, až se z toho stal takový rodinný traumatický vzpomínkový předmět. Někdo chtěl psa, někdo kočku, někdo koně, někdo třeba jenom PlayStation a někdo třeba jenom blbý přespání u kamaráda, na který se ale rodiče tvářili, jak kdybyste žádali o občanství v Severní Koreji. Takže mě zajímá, co jste si jako děti tak strašně moc přáli vy a slibovali jste, že budete hodný, budete mít samý jedničky, uděláte všechno, abyste to dostali, ale stejně vám to rodiče nikdy nekoupili. Pojďte mi to napsat, 724-634-634, můžete si teď vylejt tuhle dětskou zlost, to trauma, že jste to nedostali. Ke mně do zpráv, tak si to pojďte vylejt, no a k tomu si vylejeme emoce a energii do tracku od Azteca DJ Coco, Kurt D a jejich Everything's Alright. Tak jdem na to.

Ideální soundtrack pro klidný středeční odpoledne. Clock Clock a song Doria. Právě teď dohrálo na Fajnu. No a společně probíráme, co jste kdy chtěli po rodičích, když jste byli děti. Chtěli jste něco koupit, ale oni vám to třeba nikdy nepořídili. Lucka má úplně stejný případ jako já. Píše, když jsem byla menší, tak jsem strašně chtěla pejska, ale máma mi to nedovolila. No a teď zpětně jsem vděčná, protože bych se o něj nedokázala postarat. Tak to si můžeme podat ruku, Luci, a věřím, že v tom nejsme sami. Protože jaký dítě nechtělo pejska? A naštěstí jsme měli někdy rozumný rodiče, který věděli, že na to asi nejsme úplně stavěný, takže v pořádku. No a Michal píše, že naopak rodičům je vděčný, že je musí ocenit, protože si pamatuje, když byl dítě, že někdy v roce 1999 se na evropský trh dostali LCD monitory a jeho rodiče mu pro něj jeli do Německa, protože tady se nedal k Vánocům sehnat. Píše, prostě mi chtěli udělat radost. Myslím, že to vymyslela moje mamka. To je krásný, to je krásný. Já teda musím

0: prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Fak hrnky,
0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Sahy, krásný song Vertigo, jedna z posledních písniček, který si spolu dneska dáme. Víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy to víte, čas běží rychle, když se člověk dobře baví a my jsme se zase dobře bavili. Nebo ne? No jasně, že jo. 4 hoďky fine warm-upu za náma, ale další 2 dny fine warm-upu ještě před náma. Ano, já jsem si myslela, že je zítra pátek, ale ne. Zítra čtvrtek, takže zítra i v pátek se slyšíme zase od 1 do 5. Dneska jsme se dozvěděli, že nemáte parkovat u vody, abyste si náhodou z auta neudělali ponorku, jako ten jeden týpek u Domažlické přehrady, takže bacha na to. Zároveň jsme se upozornili na to, že vosy jsou v nějakém totálně agresivním módu, takže bacha na ně, dokud ještě nějaký jsou, tak si na ně dávejte pořádnýho majzla. No a teďkon už se můžete těšit, protože já odcházím, teda to je samozřejmě smutný, že jo, ale máte tady Žampika, který už na vás čeká, je 100% zazásobený nějakýma skvělýma tématama, humorem a dobrou energií, takže zůstaňte na fajnu, těšte se na Žampika, no a na mě zase zítra. Bye babes, ode mě poslední song, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Takový reminder, že se ničím nemáte stresovat. Tak užívejte, mějte se krásně. Bye babes.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
9: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: 3, 2, 1.
1: Už za chvilku Jindra Žampa.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: 17 hodin, 3 minuty k tomu, za Majkem je Rosnička Jindra, pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Aktuálně máme 22 stupňů, píše se slabý déšť, ale když já se podívám z okna, tak to tam pěkně sunshiny a zítra lidi naměříme 27 stupňů. Ej!
1: Fajn. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi a o to se postará Honíčka.
3: Rusko se obrátilo na Česko s tím, aby během zářijových voleb do státní dumy zajistilo bezpečnost v okolí ruské ambasády v Praze. Podle finské stanice Yle mají Rusové podobný požadavek i na Finsko. Tam chtějí ale dokonce, aby bylo před velvyslanectvím po dobu voleb zakázáno demonstrovat. V ostravsko-karvinských dolech se podařilo objevit úplně nový minerál. Vědci ho můžou sledovat jen pod speciálním mikroskopem a kvůli nepatrné velikosti trvalo jeho zkoumání delší dobu. Jméno Králíkyt dostal na počest českého vědce Jiřího Králíka a nově se zařadí na seznam minerálů. Plzeňský strážníci museli řešit netradiční odchyt zvířete. Do kapitálu

0: pastního auta zjistili, že se kotě přidalo k ním. Nakonec bylo kotě předáno útulku a vzhledem ke schopnosti záhadně mizet dostalo jméno Houdini.
1: Fajn. Fajn Drive.
2: Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity. Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin 5 minut, k tomu startuje středeční Fine Drive. Středa dobrých tracků, třeba proto to rozjedem do plnejch. Za chvíli se podíváme na to, jak moc velký spáči jsme jako naše generace. Do té doby Kaigo a Meek právě teď na Fajnu.

0: Kygo, taky Khalid a Griffin, Save My Love. Posloucháte Fajn v 17 hodin 11 minut a hele, taky máte někdy pocit, že nejlepší plán na víkend je prostě nevylíst z postele? Na TikToku se tomu říká bed rotting. Prostě zalehnete do postele, pustíte si serož, scrollujete, něco si zobnete a celý den se vám nechce nic řešit. A upřímně, asi každý z nás měl den, kdy přesně tohle potřeboval, jenže problém může nastat ve chvíli, kdy už to není jenom odpočinek po náročném týdnu, ale vlastně způsob, jak se vyhýbat všemu kolem. Odborníci upozorňují, že občasný den v posteli je úplně v pohodě, ale když se z toho stane pravidlo a člověk se potom ani necítí líp, může to být spíš signál, že něco není v pohodě, že to začneme dělat i ve všední dny a začneme kašlat na naše povinnosti. Napište mi, jak to máte vy. Umíte si fakt jen tak zalehnout a nic nedělat, a nebo máte popoludně v posteli už výčitky, že byste měli něco dělat, že vám něco utíká pod nosem. Dejte vědět na 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa,

0: Jak jsem slíbil, tak plním One Direction a Kiss You. Středa dobrých tracků třeba. Let me kiss you. Posloucháte Fajn a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se vás na to, jestli si umíte jen tak zalehnout a nic nedělat, a nebo už po půl dni máte výčitky, že nic neděláte. Verča mi napsala, já bych sem v posteli zůstala klidně celý den a možná bych i usla, ale táta mě nenechá spát, protože domácí práce anebo ségra mi furt chodí do pokoje pro věci. To je hrozný, si člověk nemůže ani takhle odpočinout doma. Cena, segra, ale to, aspoň nemusíš mít výčitky, že celý den nic neděláš. Pak mi napsala Terka, ta napsala, já jsem schopná proležet celý den a vůbec mi to nevadí, hlavně když mám za sebou náročný týden. Musím říct, že já jsem ten typ, co by to dokázal i v týdnu, ale ty výčitky mi tomu prostě nedají. A do třetice napsal Martin, mně tohle nejde, po dvou hodinách mám výčitky, že nic nedělám, takže bych to asi potřeboval umět. Hele, možná lepší to neumět, Martine.
1: Fajn Drive. Fajn. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Coldplay, We Pray. To je track, který nám dohrál na fajnu. V 17 hodin 32 minut popojedeme dál. Před náma je kapela Poetika. Je teda masakr, že Poetika původně vůbec nevznikla jako klasická kapela. Dva její členové, Eda a Dan, se dali dohromady přes hudební portál Benzone a nějakou dobu tvořili jen ve dvou. Až později se k ním přidal zpěvák Ondřej a vznikla Poetika tak, jak ji známe. A ještě zajímavější je, že název Poetika je inspirovaný latinským výrazem Licentia Poetica, tedy básnickou licencí, kdy si autor může v umění dovolit určitou svobodu. Mě kluci z Poetiky neskutečně baví, pojďme si dát jejich track Půlnoc teď na

0: posloucháte středeční Fine Drive. Za Majkem je Jindra a lidi, všimli jste si někdy, že některý páry vypadají skoro jak sourozenci? Ono to fakt nemusí být úplně náhoda. Výzkumy ukazují, že si lidi často vybírají partnery, kteří se jim v něčem podobají. Třeba právě tím vzhledem. Takže když vedle sebe vidíte dva lidi a říkáte si, že vypadají jak brácha se ségrou, možná na tom něco je. Často máme totiž tendenci tíhnout k lidem, se kterými máme podobný styl, podobný vkus a nebo i některé rysy v obličeji. Neznamená to ale, že čím více partnerovi podobáte, tím lepší vztah máte. Já teda ze své zkušenosti musím říct, že když vám ve vztahu řeknou, že vypadáte sourozenci, že to je ještě dobrý, mě teď na dovolený řekli, že moje partnerka vypadá jako moje máma, tak to je ještě úplně jiný příběh, ale napište mi, co myslíte vy? Podobáte se svým partnerem a nebo jste každý úplně jiný? Napište mi to na 724-634-634. Tak jestli jste už zažili, že vám někdo řekl, že vypadáte jako brácha se ségrou, pojďte mi to napsat. Ještě jednou číslo 724-634-634. Fine Drive.
1: Fine. Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

hodinový song od Malcolma Todd, Earrings. Posloucháte Fajn, 17 hodin 48 minut, to je aktuální čas. A já jsem se vás ptal na tom, jestli si myslíte, že se podobáte se svým partnerem, anebo jste každý úplně jiný, a jestli se vám někdy stalo, že vám řekli, že vypadáte jako sourozenci. První zprávu tady mám od Verči, ta napsala, sice mně se to nestalo, ale mojí ségře jo. Byli jsme v Tunisku a všichni říkali, že ségra a moje máma vypadají jako sestry, a pak když ségra řekla, že to je její máma, tak byli strašně překvapení. Ale sice to není o páru, ale tohle to mega cením, protože to je asi největší lichotka, co pro mámu může být. Extrémně, extrémně boží. Pak mi napsal Tomáš, ten napsal, všichni nám říkají, že jsme sourozenci. Ze začátku mě to docela štvalo, teď už se tomu jen smějem. Je pravda, že není to asi úplně lichotivý, ale co jinýho s tím udělat, než se tomu zasmát, jo. A Nikča napsala, já bych řekla, že jsme si podobný hlavně stylem. Oba džíny, mikina, tenisky, takže možná proto. Dobře vy. Fine Drive. Fine Drive.

0: Lipa nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě společné hodinky, tak u toho buďte se mnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fine.
1: Fine.

0: velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Stouplo nám to o jeden stupeň, takže aktuálně venku naměříme 22 stupňů, hezky tam sunshiny. Zítra bude 27 stupňů a pozítří dokonce 28, i když má pršet, ale i víkend nebude úplně od věci. 25 stupňů v sobotu, 27 v neděli, tak vidíte, ten konec léta přece jenom bude ještě fajn.
2: Fajn. Fajn Drive.
3: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
2: Fajn. Fajn Drive.
3: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: OK, 18 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje druhá hodinka Fine Driveu. Moc díky, že jste u toho se mnou. Za chvilku se podíváme na to, co novýho se děje v hudebním světě. Do té doby Ray anebo Eva Farná. Právě teď na Fajnu.

Ray, where is my husband? A v 18 hodin 8 minut se podíváme na fajnu, co novýho se děje v hudebním světě. Northwest je sice dcera Kim Kardashian a Kanyeho Westa, ale očividně prej nechce žít jenom ve světě celebrit. Ve 13 letech by si totiž chtěla zkusit úplně normální práci, a to, že jí láká Starbucks, a prý bys tam klidně zkusila práci baristky. Zároveň ale hudbu rozhodně neopouští, takže kafe přes den a studio asi po práci. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně mě absolutně zarazilo, jak jejich dcera Kim Kardashian a Kanye West vypadá. Ve 13 vypadá, kdyby byla z nějakého úplně masakrozního pouličního gangu, a klidně bych jí řekl, že jí je třeba 40. Schválně si zkuste najít, jak jejich dcera vypadá, a posuďte sami, kolik byste jí typli. Pojedeme dál, před náma Bella Kay a I love it, I love it, I love it. Baby, I love it. I am Bella Kay.

Neskutečný doják v podání Bensona Boona, In the Stars. Posloucháte Fajn, 18 hodin, 18 minut a lidi, jestli používáte AI na všechno, tak si dávejte bacha, možná jí začínáme věřit až moc. AI se dneska zeptáte prakticky na cokoliv a ona vám během pár vteřin vyplivne odpověď, která zní úplně sebejistě. No ale právě v tom může být ten problém, protože když něco zní chytře a přesvědčivě, máme tendenci tomu prostě věřit, i když to nemusí být pravda. A postupně si tak můžeme zvykat, že za nás AI nejen něco napíše, ale vlastně za nás i přemýšlí a cokoliv za nás vymyslí. Za mě je AI super, používám ji v každodenním životě, ale pořád si malinko dávám bacha, protože přece jenom to pořád není člověk, ale je to nějaký počítač, který přemýšlí za vás a dost často si ty informace vymýšlí. Ale napište mi, jak to máte vy, když vám AI něco řekne, ověřujete si to a nebo jí prostě věříte. A napište mi, v čem jste se nejvíc napálili právě u umělé inteligence, na 724 634 634.

Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Chemical Brothers se nikdy neomrzí. Posloucháte Fajn ve středu 26. srpna. Pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady AI, a.k.a. ChatGPT a to, jak moc mu věříme a že ne vždycky nám píše úplně pravdu. Ptal jsem se, jestli vy si ty informace ověřujete a nebo jí prostě věříte. Lucka mi napsala, já AI používám furt, ale že bych jí věřila úplně všechno, to zase ne. Už mě párkrát pěkně napálila. Já musím říct, že mě taky, když jsem se s kámošem a hádal o nějakých faktech, tak kolikrát mě pěkně napálila. Matěj mi napsal, upřímně, když mi to napíše, tak tomu často věřím, až pak zjistím, že to je blbost. No a pak jsme často trošku za blbce. Do třetice mi napsala Sára, já si ověřuju hlavně věci, které jsou fakt důležitý. Když si jí zeptám na recept, tak je mi jedno, jestli se někde sekne. Ty jo, kuru toho receptu, nevím, co by mi z toho vzniklo potom, kdybych si to neověřoval.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.

Fight Comp, Medúza. Posloucháte Fajn v 18 hodin 53 minut. Hele, kdo z vás taky úplně nesnáší uklízení? Vysávat, vytírat, furt něco sbírat ze země a druhý den můžete začít znova. Tak přesně tohle teď můžete hodit za sebe na robota. Na Fajnu soutěžíme o iRobot Roomba Plus 505 Combo, který vám vysaje i vytře a ještě se pak sám postará o bordel, takže vy máte v podstatě klídeček. Stačí na Instagramu sledovat náš profil Fajnu a iRobot.cz a do komentáře napsat, jakou domácí práci byste už fakt nikdy nechtěli dělat. Takže jestli vás třeba vytírání vytáčí úplně stejně jako mě, tohle je soutěž přesně pro vás. Jeden z vás, tenhle mega pomocník a záchranář do domácnosti vyhraje.

0: Helsinkine ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

Rosalyn nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední společná hodinka, dáme si 10 minutovku podle vás, tak buďte ready, protože já budu hrát to, co vy budete diktovat.

0: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Fajn Drive.
0: Fajn Drive Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me
2: blow your mind. 19 hodin 2 minuty k tomu, to znamená, že startuje naše poslední společná hodinka tady na Fajnu. Dáme si klasicky 10 minutovku podle vás, ten, kdo to nezná, tak ho rychle zaučím. Příští 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na čísle 724 634 634. Psát mi můžete na iMessage, do SMSky, nebo na WhatsApp a nebo klído taky na Instač Fajnu. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
3: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
1: Máš 30 sekund.
3: Pošli název tvý oblíbený songy.
1: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
3: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Čak, čak, čak, čak, čak, čak, čak. Tak jo. 724 634 634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. Jako první tady máme Bruno Mars a Treasure. Hned potom tady Sofinka, která by si přála zahrát pro mě a mou sestřičku Evu Farnou. Tak jo, Sofinko, máte to jako druhý song. A co dáme do třetice? Do třetice máme Ektora a Dilema od Martina. OK, jste neskuteční borci, zvládli jste to před limitem, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
3: 10 minutes for you.

Farna ADHD Pop. To je track, o který si psala Sofinka. Mám tady zprávu, že mě za to zve tačka na palačinky. Tak ty absolutně miluju, Sofinko, tak se mega těším. Klidně to můžete poslat do studia. Posloucháte Fajn a 10 minutes for you. Před náma je třetí track v pořadí Ektor a Dilema, to je track, o který si psal Martin, a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky, dva zahraniční, jeden český, a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je právě teď volná. Tak volejte a pojďte to rozseknout jako soudkyně Barbara nebo soudce Alexandr, co?

0: Hector a Dilema. 19 hodin, 12 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolala Dora. Ahoj, Doro.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, kdyby si měla shrnout léto a říct, co nejvíc, nejhezčího si tohle léto zažila, tak co by to bylo?
1: Ty jo, já jsem měla tolik krásných dní, to se asi takhle nedá říct, jako. To bylo takových krásných výletů a dovolených a času s lidmi, který mám ráda, to se ani nedá říct, opravdě. Bylo to tolik krásný.
0: OK, a nějaká destinace, která tě fakt překvapila, na kterou, u který víš, že se tam příští rok vrátíš?
1: Já jsem byla s kamarádkou ve Španělsku, takže se určitě vrátím do Španělska, to je jasný.
0: OK, hele, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: No jasně, samozřejmě.
0: Tak jo, tohle je jednička. David Guetta a Gun, Gun, Gun. Varianta číslo jedna. Pojďme na druhou variantu a ta je z české hudební scény. Je to track, o který si psal Radim. Slavíček a hezký ráno, varianta číslo dvě. Máme ještě třetí variantu a to je tahle věc. Jimin a Hu. Tak Doro, je to ve tvých rukou, ty to musíš rozseknout.
1: Jo, no, tak dobře, tak já bych dělala variantu číslo jedna, prosím.
0: Tak jo, dáme tam Davida Guettu, je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Já bych to chtěla určitě věnovat svojí sekře, se kterou jsem dneska byla na kickboxu a bylo to úplně skvělý trénink.
0: Hustý.
1: A pak bych to chtěla věnovat všem, co teďka poslouchají a jedou domů, nebo ať si prostě užijou ještě zbytek, ne?
0: OK, posíláme to tam. Děkuju moc. Hele, já ti přeju hezký zbytek léta a posílám ti Davida. Měj se krásně.
1: Já ti děkuju, ahoj.
0: Hezký večer, ahoj.
1: Hezký, ahoj. 10 minutes for you. We will find-

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Track, který nám dohrává v 19 hodin 21 minut na Fajnu. Tak prý chlapi vydrží na nákupech s partnerkou v průměru jenom 26 minut. Upřímně, já se vůbec nedivím. Ženská, tak ta si ještě v klidu prohlíží hadry a chlap, ten už po půl hodině přemýšlí, s kým by šel na pivko. Podle průzkumu pak skoro půlka chlapů kvůli nakupování skončila s partnerkou v hádce. Tak mě zajímá, jak to máte vy? Jste nákupní typ, anebo po 20 minutách hledáte unikovou cestu? Ale dobrý, že při těch nákupech teda vydržíme díl než víte kde, co? Fajn Drive. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky.

0: dvouhodinový track Nice to meet you od Milesa Smith. We could dance, all night. 19 hodin 30 minut, to je aktuální čas, dáváte si fajn a pojďme se vrátit k tématu. Ptal jsem se, jak to máte vy, jestli jste nákupní typ, anebo po 20 minutách hledáte únikovou cestu. Nejdřív mi napsal Domčaka, ten mi napsal, že se při nakupování vždycky tak hrozně zhádal s partnerkou, že už ho na nákupy potom nikdy nebrala. Pak mi napsal Tomáš, 26 minut, to je hodně optimistický, já jsem hotovej po 10 minutách. Já musím říct, že taky 10 minut a dost, jeden obchod, ale ten se může zvrtnout klidně na 2 hodiny. Verča napsala, můj přítel vydrží tak první 2 obchody a pak už jenom chodí za mnou a kouká do mobilu. Nechodíme spolu, Verčo? Do třetice mi napsal David, já jsem přesně ten typ, co řekne, mě to baví, aby nebyla hádka a pak se někde potají ztratím. Sakra! Tak a teď jsem prozradil naše tajemství.
1: Nový tracky, nový

0: Tenhle track mě hodně baví. Damiano David, taky Tyla a Nile Rodgers, Talk to Me, posloucháte fajn. Máme 20 minut do 20. hodiny a pomalu, ale jistě se blížíme do konce. Ale ne do konce, ale ke konci. No ale do té doby třeba ještě tenhle banger. City a Self-Aware. Možná jste o Temper City ještě moc neslyšeli, ale tahle kapela odstartovala docela netradičně. Její hudba začala nabírat pozornost hlavně přes sociální sítě a některé jejich videa se začaly šířit dřív, než je vůbec znal širší hudební svět. Zajímavý je, že jejich zvuk působí něco jako mezi popem, rockem a elektronikou, takže se docela blbě škatulkujou a právě to je podle mě na nich nejvíc zajímavý. Nejsou to další úplně tuctový popíčkáři, tak Self-Aware si dáme za chvíli na fajnu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

se s váma loučím. Jdu prostě domů. Díky za ty tři očky, uteklo to jako voda, bylo to naprosto neskutečný. Díky všem za všechny zprávy, za to, jak jste volali, jste naprosto boží, bez vás by to prostě nešlo. Zítra je čtvrtek, malý pátek, rozjedem to do plných, protože kdy jindy než ve čtvrtek, ještě když končí prázdniny. Já se loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation, dneska mě tady za Majkem vystřídá Espo aka Kristin z Fajn Weekendu. Dejte si to, protože vám zahraje svoje nový tracky, tracky, který už znáte tady z éteru Fajnu, a taky věci, které ji inspirujou, který třeba neznáte. Tak jo, tak slyšíme se zase zítra od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa. Hit music now. Turn it up.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
0: Next generation.

0: jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a dalších 30 minut nahlídneme do mýho playlistu. Budu vám pouštět songy, které mě baví, inspirují a taky si dáme samozřejmě moje songy. By the way, jeden je teďka v procesu, ale zatím o tom třeba později. Přes léto jsem dost poslouchala jako různé věci. Takový chaos si teďka dáme. Začneme Graham 256 a songem Za tebou, který si teďka jedu 24/7 a taky si dáme Kelina, který vydal novou hudbu, konkrétně song Superstar na featu s Dolarem Princem, ale začneme samozřejmě mým songem Pinky Promise na Fajnou právě teď.
1: Next Generation.

0: Next Generation. Tohle byl Kellyn a Dollar Prince a jejich Superstar. Já jsem Espo, posloucháte Next Generation na Fajnu a teď se podíváme na moje oblíbené klasiky. Adela, kterou už mám v playlistu fakt dlouhou dobu, tak má nový song, který je teďka úplně všude, Ain't in LA, a s ním se dostala jako první Slovenka do žebříčku Billboard Hot 100. A zůstaneme v zahraničí, protože Tyla v létě vydala nový album A-Pop a my si dáme její song Hot Tubes. Právě teďka na Fajnu.
1: Fajn.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle byla Taylor a její Hot Tubes. Já jsem Espo, posloucháte pořad Next Generation na Fajnu a teď si dáme dva český interprety, respektive československý kombo v podobě Izomandiase a Sary Rikas a jejich Kupé a taky přihodím jednu mladou, talentovanou slečnu, která vydala nový song, je to Emelie a její Breaking Bad právě teď na Fajnu. Hey!
2: Next Generation.
3: Something brand new. New music. Yeah, I'm a bitch. Hit them the best Coopers. Cups of shooter MK.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tohle byla Emélie a její Breaking Bad na Fajnu v pořadu Next Generation. Já jsem Espo a teď zavítáme do něžnější části mýho playlistu a dáme si Rue Gale a její The Dress I Want a pak taky Annabelle a její starší song Charm. Právě teďka na Fajnu.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Annabelle a její Charm, posloucháte Fine, pořad Next Generation, já jsem Espo a my se blížíme ke konci a tak si na závěr dáme můj song Ticho právě teďka na Fine.
1: Next Generation.

Yes, to byl můj song Ticho. Posloucháte Next Generation z Espo na Fajnu. No a my jsme na konci. Děkuju vám, že jste tady dneska se mnou byli, že jste poslouchali. Doufám, že se vidíme, nebo spíš slyšíme i příště a třeba i s nějakou mojí novou songou. Tak jo, sledujte mě rozhodně na mém Instagramu, kde jsem jako podtržítko Kristy EES. A taky se vidíme na mém TikToku, kde jsem podobně podtržítko Kristy EES 0. Tak snad se vyslyšíme brzo, mějte se krásně a zatím ahoj. We are number one. Next generation.

0: vědět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

0: chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody. A mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky, jsou spojené.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronze.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky.

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess the color of my

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn. Yeah.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky
1: hot,
0: vždycky fresh.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

V létě nechceš řešit, co si pustit. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.